0: a jaký je jejich smysl. To z naší strany neproběhlo dostatečně a za to bych se chtěl školám, rodičům i žákům omluvit.
1: Komunikaci směrem k rodičům, školám a samotným žákům zkritizoval i ministr Plaga. Dotazník zjišťující socioekonomický status rodin a psychickou pohodu žáků má ale podle něho smysl. Ministr zdůraznil, že data jsou anonymní. Rusko varuje cizince před pobytem v Kyjevě. Moskva vyzvala diplomaty i další zahraniční občany, aby co nejdříve opustili ukrajinskou metropoli. Ruské ministerstvo zahraničí zároveň oznámilo další údery na vojenské a rozhodovací cíle v Kyjevě. Podle Moskvy jde o reakci na ukrajinský útok ve Starobylsku v okupované Luhanské oblasti. České ministerstvo zahraničí situaci sleduje a vyhodnocuje možné kroky pro naší ambasádu v Kyjevě.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Tenista Jiří Lehečka se v Paříži sotva ohřál. Na grandslamovém Roland Garros vypadl už v prvním kole. 12. nasazený hráč podlehl 89. hráči světa Španělovi Careňovi. Utkání na antuce prohrál 24-letý Lehečka po necelých 2 hodinách. Nenaváže tak na loňskou cestu, kdy se na Roland Garros dostal do 3. kola. Přes úvodní kolo neprošel v Paříži poprvé od roku 2022. A na závěr doplníme počasí. V úterý bude jasno nebo skoro jasno a nejvyšší denní teploty 27 až 32 stupňů.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

Gorillaz vydali smutnou desku, plnou truchlení za mrtvé kamarády a navíc je v nich ale přítomna vůně Orientu, hlavně indické kultury. Vedle základního vydání vyšla exkluzivní verze, která obsahuje navíc i další 4 skladby, které se do původního konceptu založeném na uzavřeném cyklu písní nehodily a vystupují na nich i místní indiční muzikanti. My si Gorillaz dáme večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Cenový strop na paliva padne o desítky haléřů. Češi na Slovensku ukradli zásilku z výdejního boxu a naši hokejisté padli s Norskem. Jsou tu další zprávy a s nimi Alexandra Ptáčková. Paliva mohou být od úterý zase o něco levnější. Maximální ceny pohonných hmot stanovené státem klesnou o desítky haléřů. Litr benzínu v Česku oproti pondělku zlevní o 27 haléřů na 44 korun 84 haléřů. Naftu pak čerpací stanice budou moci prodávat maximálně za 41 korun 72 haléřů. To je o 630 haléřů méně než v pondělí. Vyplývá to z cenového věstníku, který zveřejnilo ministerstvo financí. Vláda v pondělí rozhodla, že určování cenových stropů bude pokračovat i v červnu. Ke kroku přistoupila v první polovině dubna v reakci na zdražování ropy, které odstartoval konflikt na Blízkém východě. Vláda si chce posvítit na ukrajinské uprchlíky. Do sněmovny posílá novelu, která má zpřísnit podmínky dočasné ochrany. Její držitelé žádající o humanitární dávku budou muset být nově zaměstnaní, podnikat nebo být v evidenci úřadu práce. Ministr vnitra Lubomír Metnar ale přitom tvrdí, že dávky prokazatelně zneužívá jen zlomek Ukrajinců.
2: Máme na území České republiky 385 tisíc ukrajinských občanů. Od počátku letošního roku máme zjištěno několik set případů zneužití a policie zahájila více jak 40 trestních stíhání.
1: Dávky bere necelá třetina Ukrajinců v Česku. Podle Metnara policie vede stíhání proti necelým 5% z nich. Podle konsorcia nevládních organizací pracujících s migranty může mít novela velmi negativní dopady do reálných lidských životů. Slovenská policie si došlápla na zloděje z Česka. Obvinila dvojici, která o uplynulém víkendu ukradla zásilku z výdejního boxu v Trenčíně na západě země. Policie to píše v tiskové zprávě. Uvedenou dvojici ve věku 28 a 35 let zadrželi policisté v noci na sobotu pro podezření, že se krátce předtím do výdejního boxu vloupala. Teď je policie obvinila z krádeže a navrhuje vazební stíhání.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Naši hokejisté na mistrovství světa padli s Norskem 1-4. Severané rozhodli už v úvodu, když během 7 minut vedli o 2 góly. Jedinou českou branku vstřelil v první třetině Chmelař. Norové přidali další 2 góly ve třetí části a po 14 letech si zahrají čtvrtfinále. Česko utrpělo ve skupině už druhou porážku na turnaji, ale i tak mají postup mezi osmičku nejlepších jistý. A na závěr doplníme počasí. V úterý bude jasno nebo skoro jasno a nejvyšší denní teploty vysoko 27 až 32 stupňů.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

Gorillaz vydali smutnou desku, plnou truchlení za mrtvé kamarády. A navíc je v nich ale přítomna vůně Orientu, hlavně indické kultury. Vedle základního vydání vyšla exkluzivní verze, která obsahuje navíc i další 4 skladby, které se do původního konceptu založeném na uzavřeném cyklu písní nehodily. A vystupují na nich i místní indiční muzikanti. My si Gorillaz dáme večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Vlna tropického počasí v Česku bude pokračovat. Rusko vyzvalo cizince, aby opustili Kyjev. A Lehečka skončil na Roland Garros v prvním kole. Jsou tu další zprávy a s nimi Alexandra Ptáčková. Česko čeká další vlna tropů. Teploty se tento týden budou často držet kolem 30 a v úterý mohou místy vystoupat až na 33 stupňů Celsia. Krátké ochlazení dorazí jen ve čtvrtek, kdy bude maximálně kolem 24 stupňů. Meteorologové zároveň očekávají minimum srážek a varují, že sucho se bude dál prohlubovat. Přeháňky nebo bouřky se mohou objevit až o víkendu, a to hlavně v neděli. Podle Českého hydrometeorologického ústavu patří rychlý nástup horké počasí a dlouhá období sucha k základním projevům klimatické změny. Povinné testování žáků 5. a 9. tříd se zastavuje. Rozhodl o tom ministr školství Robert Plaga. Testování podle něho má komunikační, technické, obsahové i termínové problémy. Kritiku vyvolala třeba závěrečná část dotazníku s otázkami na detaily z osobního života žáků. Ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal se přiznává hlavně k chybám v komunikaci.
2: V letošním roce se ukázalo, že takové typy otázek je nutné daleko více komunikovat, vysvětlit, co je cílem sběru těchto dat, jaký je jejich účel a jaký je jejich smysl. To z naší strany neproběhlo dostatečně a za to bych se chtěl školám, rodičům i žákům omluvit.
1: Komunikaci směrem k rodičům, školám a samotným žákům zkritizoval i ministr Plaga. Dotazník zjišťující socioekonomický status rodin a psychickou pohodu žáků má ale podle něho smysl. Ministr zdůraznil, že data jsou anonymní. Rusko varuje cizince před pobytem v Kyjevě. Moskva vyzvala diplomaty i další zahraniční občany, aby co nejdříve opustili ukrajinskou metropoli. Ruské ministerstvo zahraničí zároveň oznámilo další údery na vojenské a rozhodovací cíle v Kyjevě. Podle Moskvy jde o reakci na ukrajinský útok ve Starobylsku v okupované Luhanské oblasti. České ministerstvo zahraničí situaci sleduje a vyhodnocuje možné kroky pro naší ambasádu v Kyjevě.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Tenista Jiří Lehečka se v Paříži sotva ohřál. Na grandslamovém Roland Garros vypadl už v prvním kole. 12. nasazený hráč podlehl 89. hráči světa Španělovi Careňovi. Utkání na antuce prohrál 24-letý Lehečka po necelých 2 hodinách. Nenaváže tak na loňskou cestu, kdy se na Roland Garros dostal do 3. kola. Přes úvodní kolo neprošel v Paříži poprvé od roku 2022. A na závěr doplním počasí. V úterý bude jasno nebo skoro jasno a nejvyšší denní teploty 27 až 32 stupňů.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

Gorillaz vydali smutnou desku plnou truchlení za mrtvé kamarády a navíc je v nich ale přítomna vůně Orientu, hlavně indické kultury. Vedle základního vydání vyšla exkluzivní verze, která obsahuje navíc i další 4 skladby, které se do původního konceptu založeném na uzavřeném cyklu písní nehodily a vystupují na nich i místní indiční muzikanti. My si Gorillaz dáme večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Cenový strop na paliva padne o desítky haléřů. Češi na Slovensku ukradli zásilku z výdejního boxu a naši hokejisté padli s Norskem. Jsou tu další zprávy a s nimi Alexandra Ptáčková. Paliva mohou být od úterý zase o něco levnější. Maximální ceny pohonných hmot stanovené státem klesnou o desítky haléřů. Litr benzínu v Česku oproti pondělku zlevní o 27 haléřů na 44 korun 84 haléřů. Naftu pak čerpací stanice budou moci prodávat maximálně za 41 korun 72 haléřů. To je o 630 haléřů méně než v pondělí. Vyplývá to z cenového věstníku, který zveřejnilo ministerstvo financí. Vláda v pondělí rozhodla, že určování cenových stropů bude pokračovat i v červnu. Ke kroku přistoupila v první polovině dubna v reakci na zdražování ropy, které odstartoval konflikt na Blízkém východě. Vláda si chce posvítit na ukrajinské uprchlíky. Do sněmovny posílá novelu, která má zpřísnit podmínky dočasné ochrany. Její držitelé žádající o humanitární dávku budou muset být nově zaměstnaní, podnikat nebo být v evidenci úřadu práce. Ministr vnitra Lubomír Metnar ale přitom tvrdí, že dávky prokazatelně zneužívá jen zlomek Ukrajinců.
2: Máme na území České republiky 385 tisíc ukrajinských občanů. Od počátku letošního roku. Máme zjištěno několik set případů zneužití a policie zahájila více jak 40 trestních stíhání.
1: Dávky bere necelá třetina Ukrajinců v Česku. Podle Metnara policie vede stíhání proti necelým 5% z nich. Podle konsorcia nevládních organizací pracujících s migranty může mít novela velmi negativní dopady do reálných lidských životů. Slovenská policie si došlápla na zloděje z Česka. Obvinila dvojici, která o uplynulém víkendu ukradla zásilku z výdejního boxu v Trenčíně na západě země. Policie to píše v tiskové zprávě. Uvedenou dvojici ve věku 28 a 35 let zadrželi policisté v noci na sobotu pro podezření, že se krátce předtím do výdejního boxu vloupala. Teď je policie obvinila z krádeže a navrhuje vazební stíhání.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Naši hokejisté na mistrovství světa padli s Norskem 1-4. Severané rozhodli už v úvodu, když během 7 minut vedli o 2 góly. Jedinou českou branku vstřelil v první třetině Chmelař. Norové přidali další 2 góly ve třetí části a po 14 letech si zahrají čtvrtfinále. Česko utrpělo ve skupině už druhou porážku na turnaji, ale i tak mají postup mezi osmičku nejlepších jistý. A na závěr doplníme počasí. V úterý bude jasno nebo skoro jasno a nejvyšší denní teploty vysoko 27 až 32 stupňů.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

Nekonečný koncert. Hodina živáků každý všední den v 18 na Rock Zone 105.9.

Gorillaz vydali smutnou desku, plnou truchlení za mrtvé kamarády a navíc je v nich ale přítomna vůně Orientu, hlavně indické kultury. Vedle základního vydání vyšla exkluzivní verze, která obsahuje navíc i další 4 skladby, které se do původního konceptu založeném na uzavřeném cyklu písní nehodily a vystupují na nich i místní indičtí muzikanti. My si Gorillaz dáme večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel, ničím jiným. Proto garantujeme špičkovou kvalitu a na scelení vám dokonce dáme doživotní záruku. Je to tak snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
2: Carglass opraví, Carglass vymění.
3: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Pěkný vám ráno v 6 hodin, Filip dneska slaví svátek taky Filipa nebo Filipína, no a samo sebou před námi další pracovní den. No, těšíte se, že jo? Akakit Joe, Van Halen, Pretty Reckless, Pišto, no co víc si můžete přát, pěkný ráno.
1: Dobrý ráno, co bychom si tak mohli přát, kolik ti to ukazuje stupňů, mě nějakých 23. Si to musí zapnout.
0: 22,
1: no dobrý, tak to máme podobný. A kam dneska za muzikou se můžete tradičně podívat na naše webovky rockzone.cz do sekce Club Life. Je tam toho relativně hromada, na to, že úterý já vybírám třeba Tottenhosen v Sasazu, a nebo si můžete dát Stormin v kafe na půl cesty, obojí v Praze. Pojďme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Evropská komise chce další vysvětlení ohledně Babišova střetu zájmu. Bývalá dánská královna skončila v nemocnici a Muchová jde na French Open dál. Odpovědi českých úřadů na dotazy ohledně střetu zájmu premiéra Babiše jsou nedostatečné. Podle Evropské komise je třeba odpovědět na další otázky. Česká strana na to má měsíc. Vyplývá to z dopisu, který české úřady dostaly už minulý týden. Podle serveru Seznam zprávy komise dále uvedla, že dokud nebude premiéru střet zájmu vyřešený, žádné dotace firmám spojeným s Babišem neproplatí a tudíž ty už proplacené bude platit stát, potažmo každý plátce daní. Na použití klimatizace může doplatit naše zdraví. Vysoký teplotní rozdíl škodí našim sliznicím. Může se tak rozvinout rýma nebo záněty dutin a zvukovodů. Na proudění studeného vzduchu můžou reagovat i svaly, které se v rámci obrané reakce nervového systému stáhnou a stuhnou. Lidé pak můžou mít zablokovanou krční nebo bederní páteř. Mluvčí Státního zdravotního ústavu Štěpánka Čechová radí neklimatizovat na plný výkon.
3: Prostory bychom klimatizací neměli přechladit. Správné nastavení klimatizace by mělo být v létě o 5 až 7 stupňů nižší než okolní teplota. Jestliže tedy máme venku 35 stupňů, pak by v klimatizovaném prostoru mělo být kolem 29 stupňů.
1: Před stuhnutím krčních svalů nás může ochránit, když si dáme ručník kolem krku. A když už k zablokování dojde, doporučuje se prohřátí, masáž a protažení. Bývalá dánská královna Margaret se při pádu zranila. 86-letá panovnice utrpěla krvácení v oblasti kyčle a lékaři si ji nechají několik dní na pozorování v nemocnici. Královský palác uvedl, že je její stav vzhledem k okolnostem dobrý. Margaret přitom teprve před pár dny opustila nemocnici po zákroku na srdečních tepnách. V Dánsku vládla přes 50 let a v roce 2024 předala trůn svému synovi Frederikovi.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Tenistka Karolína Muchová porazila na Roland Garros Anastazii Zacharovovou z Ruska 7-5, 6-2 a postoupila do druhého kola. V něm turnajová desítka narazí na Kamilu Rachimovovou z Uzbekistánu. Neuspěl naopak 12. nasazený Jiří Lehečka, který podlehl 89. hráči světa Španělovi Pablu Careňovi 3-6, 6-7, 3-6. Soundgarden chystají své poslední album. 9 let po smrti Chrise Cornella dostává deska konkrétní obrysy. Podle kytaristy Kima Taylora kapela společně postupně dokončuje starší rozpracované nahrávky, které je potřeba dotáhnout do finální podoby. Návrat Soundgarden na koncertní pódia prý ale není příliš pravděpodobný. Kapela podle něj nechce vystupovat pod stejným jménem bez kompletní původní čtveřice, která její příběh formovala od začátku. Čekejte, jasno, maxima zase kolem 30.
0: A v rychlosti na dopravu D1, pozor, směrem na Prahu. Havarovalo tam osobní auto do dopravního značení, kolona se zatím netvoří, je to na 115. kilometru. Ještě pozor na nehodu od Písku na Prahu, D4, 56. kilometr. Tady ale počítejte už s omezením provozu.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.
0: Takže v podstatě taková ranní pohoda. 6.04, krásný ráno.

lesa hoří rodnej dům, hoří byl dostatek sousedů. To je smůla, drahá, podívej. Hasiči to stejně přejedou, rovně si moc dobře nevedou. Souvej sirky,

0: pořád jako nový. Ty nejlepší klasický rockový kousky na rádiu Rock Zone.
1: A právě pro tuhle tu chvíli jsem v 6 hodin a 17 minut vybral pro vás Van Halen, You Really Got Me. Tak pěkný ráno.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Pozor, trasa z Mělníka na Starou Boleslav u Křenku, tady je záchranná služba u dopravní nehody. Počítejte s omezením provozu. Osobně auto s nákladním D4. Je to ve směru na Prahu na 56. kilometru. No a ještě pozor na trase Střeboně na Rakousko za Suchdolem. Osobně auto se zvěří.
0: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Rádio Rock Zone. Festival Vezů 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Lupeny jsou na www.vesuv.cz.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Krásný byt, že jo? Taky toužíte po novém bydlení. Už v úterý se v Eurojackpotu hraje nejen o obří peníze, ale navíc o luxusní byt v Praze v hodnotě 20 milionů. Eurojackpot.
5: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
6: Náš výkup je teď totální hardcore.
7: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Lesklé krásné červené, tak to rumba bude. Ve Vraňanech usklízíme, jahody jsou všude.
9: Farma Vraňany aktuálně nabízí první úrodu sladkých jahod. Jahodové koktejly, zmrzliny a dortíky. Začíná doba jahodová.
10: Udělám zdravý nákup na celý týden a v bistru si dám sladkou tečku. Jahodový větrník z čerstvě natrhaných jahod.
9: Farma Vraňany. Vaše zdravé jídlo.
11: S Rockzonem na DABu i na Sněžník se vyhrabu.
12: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
0: Novinka. Exkluzivně na Rádio Rockzone.

Tak můžu říct, že svátek hudby se blíží, protože Rock for People už za několik málo dní bude startovat. 10. třeba v Hradci Králové na něm vystoupí i zmíněná zpěvačka s kapelou Pretty Reckless. Takže zazní i třeba takový hity jako Make Me Wanna Die, And So It Went, nebo třeba Just Tonight, ale i tahle ta Love Me, takže se těšíte. A teď pozvánka na dnešek. I'm not afraid, gonna flaunt it too. Wanna glow when you're living true. Yeah. I'm living for the right now.

Osobní texty, taky platinový album, taky miliardy zhlídnutí na streamech. Tak to jsou Blue October, který budou dneska hrát v Lucerne Music Baru ve 20 hodin, takže si nenechte možná tenhle koncert ujít taky. No a my si necháme ujít ani další muziku, AC/DC, ale taky sportovní informace, podíváme se na hokej. Za chvíličku s Pištem, 6.30.

0: Line. Dodám v 19 hodin Lucerna Music Bar. Lupeň ještě je.
1: Hokejový šampionát na rádiu Rock Zone.
2: Dobré ráno. Hokejisté Spojených států amerických vyhráli na mistrovství světa v Curychu nad Maďarskem 7-3 a udrželi naději na postup do čtvrtfinále. Italové podlehli v rozhodujícím zápase ve skupině B ve Friburgu Slovinsku 1-5 a po roce opět sestupují. Italové získali na šampionátu pouze bod za nedělní porážku po nájezdech s Dánskem. Itálie tak doprovodí o patro níže Velkou Británii, která nezískala ve skupině A ani bod. Včera podlehla Němcům 6-3 a ti tak drží naději na čtvrtfinále. Příští rok na mistrovství světa v Německu sestupující týmy nahradí Kazachstán a Ukrajina. A ještě dodám, že česká reprezentace včera nestačila na Nory 1-4.

0: 6 hodin 38 minut, krásný den i vám, samozřejmě Filip slaví svátek. Úterý 26. května, podíváme se v rychlosti na dopravu.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Osobní auto do středového ostrůvku narazilo v Nířanech, tady mezi Nířany a Plzní v Tlučné a hlavní ulici, bacha na to. Na Teplicku v Bílině osada a probíhá úklid vozovky po dopravní nehodě. Jinak v Praze už začínající kolony.
1: Rock Zone, počasí.
0: A jukneme to na počasí, dneska opět bude celkem pařák, takže počítejte s tím, že teploty budou atakovat 35, možná uvidíme, 27 až 32 je hlášeno, ale na tom sluníčku se budete pěkně škvařit. Jdeme na muziku, Linkin Park.
2: Gorillaz vydali smutnou desku, plnou truchlení za mrtvé kamarády a navíc je v nich ale přítomná vůně orientu, hlavně indické kultury. Vedle základního vydání vyšla exkluzivní verze, která obsahuje navíc i další 4 skladby, které se do původního konceptu založeném na uzavřeném cyklu písní nehodily a vystupují na nich i místní indiční muzikanti. My si Gorillaz dáme večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Sedmá hodina za chvíli, tedy za nějakých 12 minutek. Filip slaví svátek.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: A pokud nás nějaký Filip nebo Filipa poslouchá, tak se možná budou hodit nějaký dopravní informace. Jakub, hezký ráno.
2: Ahoj Mišáku, pěkné ráno. Na dopravní nehodu momentálně dejte pozor v Praze na Černokostelecké ulici do centra před odbočkou na Průmyslovou a na Štrboholskou spojku. Očekávejte tam zatím silnější provoz. Pomalu už se jede na cestě po východní a Štrboholské spojce od obchodního centra Černý most po Štrboholi. A v protisměru tedy na Černý most se ucpává místy jižní spojka v úseku mezi Spořilovem a příjezdem k Průmyslové ulici. A momentálně počítejte s kolonou na Evropské ulici. Má zhruba kilometr a je před odbočkou na Liboc ve směru do centra. Z Global Assistance, Kuba.
0: Tak, ranní špička v plném proudu. Na Teplicku za sjezdem z hlavního tahu na Bílinu v Průmyslové zóně u Chotějovic. Tady jsou záchranáři a policie u nehody osobní auta s dodávkou, takže omezení provozu. Mezi Nýřany a Plzní v Tlučné, je to hlavní ulice, narazilo osobní auto do středového ostrůvku, takže blokuje provoz. No a trasa Střeboně na Rakousko za Suchdolem nad Lužnicí, tady osobní se zvěří, bacha na to.
1: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Rádio Rock Zone.
3: V drogérii Teta je nyní akce 2+1 zdarma na všechny značky péče o pleť, včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea, L'Oreal Paris, Purity Vision, Beauty of Jocelyn a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na tetadrogerie.cz.
4: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
5: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku. Bum.
6: V boxech od Černáku Pozličín si vyzvednete svou objednávku rychle a zdarma. Datárt. Opravdový elektrospecialista.
7: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
8: Někdy je backstage zajímavější než samotný koncert. Co se děje v zákulisí a mimo pódia, nejen u rockových hvězd, to pro vás zjišťuju každý čtvrtek od 13 hodin. Pravidelný host pořadu Odposlech Toma Frödeho na rádiu Rock Zone.

0: Tak teď se tady tak bavíme o těch dovolených, takže už samozřejmě horečky přibývají, spousta balení a podobně, takže nechte samozřejmě nic na poslední chvíli. Kolony už samozřejmě máme, zejména teda v Praze a ve větších městech, protože ranní špička. Teď 6.58 k tomu přidáme a přihodíme nějaký informace a za chviličku hudba Praha nebo Kvíni. Hezký ráno.
1: Dobré ráno, teploty venku přes 20, skoro 25 už dokonce. A Dieter ten Hosen dneska hrajou v Sasazu v Praze, nebo mrkneme taky do Plzně, v Zachspabu jsou Hybaj. Pojďme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Teploty dnes opět zamíří k 30. Slovenský pastevec po útoku dobytka zemřel a začíná baráž o fotbalovou ligu. Tropy v Česku pokračují. Za včerejšek padly teplotní rekordy na několika meteorologických stanicích, hlavně na západě a severozápadě Čech. Nejtepleji bylo v Plzni na Bolevci, kde naměřili přes 30 stupňů. Dnes vyšplhá rtuť teploměru ještě výš. Místy naměříme 32 stupňů Celsia. Nejtepleji má být v Praze, Polabí, Poohří a na jihu Moravy. Dál také platí výstraha před rizikem vzniku požárů. Příměstské vlaky okolo Prahy čeká od června velká výluka. Vyžádají si ji opravy Masarykova nádraží v centru metropole. Mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová upozorňuje, že národní dopravce zkrátí spoje na dvou hlavních směrech.
3: Vlaky do Kralup nad Vltavou a do Kladna budou shodně začínat a končit ve stanici Praha Bubny a nebudou zajíždět přes Negraliho viadukt na Masarykovo nádraží. K dílčím úpravám dojde také u linky R42 Praha Poděbrady Kolín.
1: Vlakové spoje se zkrátí od 1. června. Většina změn bude platit až do příštího roku. Lidé se z dočasné konečné v Bubnech můžou do centra Prahy dostat buď tramvají nebo metrem. Tragickou dohru má na Slovensku útok krávy na pastevce. Ten vážným zraněním podlehl. Incident se odehrál v obci Gimmer. Muž pásl na louce dobytek. U stáda pracoval pravidelně. Co útoku předcházelo, není jasné. Podobné napadení hovězím dobytkem se stalo před několika dny v Rakousku. Stádo krav tam připravilo o život 67-letou ženu. Její o 2 roky mladší manžel utrpěl těžká zranění.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Úvodním zápasem mezi Ostravou a Táborem odstartuje dnes baráž o první fotbalovou ligu. Baník na poslední chvíli odvrátil přímý sestup z nejvyšší soutěže a v domácím utkání s druhým celkem druhé ligy bude potvrzovat roli jasného favorita. Vyrovnanější souboj očekávají bookmakeri mezi třetím týmem druhé nejvyšší soutěže Artisem Brno a 14. mužstvem první ligy Slováckem. Dvojzápas začne ve středu na stadionu Outsidera. Odvety jsou na programu o víkendu. Od sezony 2018, kdy se baráž začala hrát, se ještě nestalo, aby v ní prvoligový celek sestoupil. Staré triko Kurta Cobaina s motivem filmu Foxes jde do aukce. Prodává ho bubenice kapely Hole Patty Shemmel. Zesnulá ikona měla toto tričko na sobě v 93. roce během focení Nirvány s fotografem Antonem Corbinem. Snímek z tohoto focení skupina v současnosti používá jako svůj avatar a banner na Spotify. Cobain tričko nakonec daroval Patty Shemmel, která ho teď dala do prodeje prostřednictvím aukční síně Jillian's Auctions. Aktuální nejvyšší nabídka se blíží 10 000 dolarů. Dnes čekejte jasno, maxima kolem už zmíněné 30.
0: A dnes čekejte taky už v tuhletu chvíli tady nějaký kolony. Navíc na Kutnohorsku ve Zruči nad Sázavou, Kutnohorská ulice, na křižovatce s Lomenou, bouralo osobní auto.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Před námi další novinka, 7 hodin 18 minut, budou to Europe.
1: Rádio Rockzone, doprava z Global Assistance.
0: Ale než si dáme, tak nějaký dopravní info.
2: Ahoj Mišáku, hezké ráno. Kvůli zúžení očekávejte kilometrovou kolonu na ulici k Barandovu v Praze ve směru do centra kvůli zúžení na jeden jízdní pruh. Ucpává se příjezd do Štrbohol po jižní a Štrbohlovské spojce. Momentálně tam čekejte zdržení okolo 5 minut. Poudalo se také na ulici k Žižkovu ve směru ke spojovací. Očekávejte tam momentálně ale spíše slabší provoz. A okolo 15 minut se zdržíte na Liberecké do centra až po sjezd k Blance a uspává se také Povltavská od Libně. Z Global Assistance, Kuba.
0: Tak dopravní problémy, co se týká kolon, naprosto všude, v těch větších městech, že jo? Na Kutnohorsku Bezruči nad Sázavou, Kutnohorská ulice, tady osobní auto bouralo, je to na křižovatce s Lomenou. V Českých Budějovicích LM Pařížská na křižovatce s Roudenskou, osobák s motorkářem, a na Teplicku za sjezdem z hlavního tahu na Bílinu, je to průmyslová zóna u Chotějovic, tady záchranáři a policie u nehody osobního auta s dodávkou, takže tam pozor taky. A teď tady mám ještě čerstvou informaci z D8, je to sjezd z D8 na Užice, 9. kilometr na Prahu a havarovala tam 2 osobní auta.
1: Dobrej rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone.
3: E-Report. Hudební magazín s více než 30-letou tradicí. Exkluzivní rozhovory a reportáže. Novinky videa a blogy rockových hvězd. Soutěže o super ceny a kalendář akcí. Bav se hudbou na e-report.cz.
4: Zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz. Pod hladinou řeky.
5: Ovčí, kraví, kozí, farmáři k nám vozí, ve Vraňanech sýry voní, ještě víc než v loni.
6: Farmářské produkty z malých farem teď najdete na jednom místě, ve Vraňanech.
7: Přijeďte si nakoupit křehoučké stejky, grilovací omáčky, domácí sýry anebo zeleninu na grill i do salátu.
6: A vyzkoušejte čerstvý ovčí nebo kozí kefír z probiotiky anebo farmářský tvaroh a k tomu naše jahody.
7: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
8: Užijte si 2 dny plné zábavy pro celou rodinu.
6: Už 29. a 30. května vás zveme do parku u OC Letňany
8: na akci Letňany nejen dětem.
6: Těšit se můžete na koncert kapely Voxel, Tobiase Freju,
8: pohádková divadelka i hudební vystoupení pro děti,
6: zábavné aktivity, vědomostní kvíz,
8: tombolu z dárky
6: a na závěrečnou oslňující dronovou show.
8: A to nejlepší, vstup na akci je pro všechny úplně zdarma. Letňany nejen dětem.
6: 29. a 30. května v parku u OC Letňany. Na akci vás zve městská část Praha 18 a obchodní centrum Letňany.
9: Léto, slunce, plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
10: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
11: Sejdem se na Rock Doku a bude nám do skoku. Budou tam Portles a taky pankáči, pověstní totáči. Party Rádia Rock Zone. 11. června na lodi Cargo Gallery na Smíchově. Vstup v 18.30.
1: Novinka. Exkluzivně na Rádiu Rock Zone.
0: A teď si dáme ty slíbený Europe. Ano, připravili nový album a tady je první pecka. One on one. 7.22.

Tak na podzim dorazí taky do Evropy tahle ta legendární švédská kapelka, ale bude to mimo nás, nejblíž to bude Varšava 20. října. Tak pojďme se podívat dál, blíží se nám festival Rec for People, jak už jsem mluvil, tak taky nějaký ty malý kapelky, že jo. Tak budou tady třeba Baby Shambles nebo Acid Row, ale spousta dalších malých kapel.

0: Tak 7.28.
1: Hokejový šampionát na rádiu Rock Zone.
0: Dobré ráno. Naši hokejisté ostudně padli s Norskem. V šestém utkání na mistrovství světa ve Friburgu střelili jedinou branku proti norským čtyřem. Připsali si tak už druhou porážku. Skupinu už nemohou vyhrát. Soupeř je odsunul na třetí místo. Norsko si zajistilo postup do čtvrtfinále. Zahraje si ho po 14 letech. Svěřenci trenéra Rulíka odehrají závěrečný duel skupinové fáze dnes od 20 hodin 20 minut. Utkají se s jistým vítězem skupiny Kanadou.
1: Radio Rock Zone.
2: Tak co, kdo z vás si vsadí na to, že my dneska porazíme Kanadu? 7.29, hezký ráno.

0: Spacebus, to je vesmírná tour po Česku, což je taková mobilní maketa rakety. No a vyrazila 18. května na tour po českých regionech. Dneska máme 26. a když se tak kouknu do toho kalendáře, tak byste ji měli najít v Bruntále na parkovišti u Stores 28. Nový Jičín, 30. května Svět techniky Ostrava. Takže bafněte děti, když se na to běžte podívat, je to opravdu docela naučný. Tak naučná bude i muzika, tedy alespoň pro ty, co mají rádi rock, protože za chvíličku Doutry, anebo taky...
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: A nebo taky doprava, no, ta je naučná zase pro řidiče. Tak jak to vypadá v 7.36? No, nepotěším vás. Jednak na Žďársku v Uhřínově bourala dvě osobní auta, v Praze 6, v Dejvicích křižovatka Evropská gymnazijní, taktéž dvě osobní auta. V Bedřichovicích na Brněnsku na Kruháči osobní auto srazilo cyklistu a v Valašské Meziříčí ulice na Vyhlídce křižovatka se Vsetínskou máme taky dopravní nehodu. Takže vyjďte opatrně a my si dáme Ozio.
2: Gorillaz vydali smutnou desku plnou truchlení za mrtvé kamarády a navíc je v nich ale přítomna vůně orientu, hlavně indické kultury. Vedle základního vydání vyšla exkluzivní verze, která obsahuje navíc i další 4 skladby, které se do původního konceptu založeném na uzavřeném cyklu písní nehodily a vystupují na nich i místní indiční muzikanti. My si Gorillaz dáme večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rockzone, doprava z Global Assistance.
1: No a vám sledujeme taky dopravní informace, takže jdeme za nima. Marta se nám hlásí.
2: Ahoj Mišáku, hezké ráno. Nehoda vás čeká na D5 na 4. kilometru směrem z Plzně do Prahy. Kolona tam má zhruba 2 kilometry. Kvůli ranní špičce si postojíte na Pražském okruhu mezi Jesenicí a Ořechem směrem na letiště, na východní a Štěrboholské spojce od Černáku po Štěrboholi a dále pak od sjezdu na Krč po Barandák. Bouralo se na Liberecké ve směru do centra u Bulovky. Kolona se táhne téměř ke sjezdu na Ďáblice. A komplikace čekejte také od Horoměřic k Evropské před Kruháčem s Nebušickou. Tvoří se tam kolony kvůli nehodě. Z Global Assistance Marta.
1: Marta, díky. Kukulova ulice na úrovni fakultní nemocnice Motol. Je to směrem na Vypich Bacha. Dvě osobní auta, takže po nehodě se tady blokuje provoz. No a samozřejmě kolona už je od sjezdu na Plzeňskou. D3 mezi 72. a 62. kilometrem od Českých Budějovic na Benešov. Tady bude probíhat údržba a výměna směrových sloupků, takže omezení provozu. No a pak tady mám ještě další informaci. Na Vyškovsku v Drysicích u Hřbitova osobní auto s dodávkou, takže tam taky opatrně. A ještě D11, 16. kilometr na Prahu, dvě osobní auta.
0: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone.
3: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, trička, bila byl, CZ.
4: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit autosklo právě u nás. Já mu říkám, protože neděláme nic jiného, jen měníme a opravujeme autoskla. A děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na Carglass.cz.
5: Carglass opraví, Carglass vymění.
6: V Autopalas Spořilov, kde provozujeme specializované Ford Transit Centrum, vám připravíme fleetové řešení na míru s bezkonkurenční splátkou a servisem na jednom místě. Ať jste živnostník nebo velká firma, s legendárním vozem Ford Transit vás nikdo nezastaví. Jako experti z Transit Centra vám garantujeme nadstandardní péči a hlubokou znalost potřeb vašeho podnikání. Pro individuální nabídku navštivte autopalas.cz nebo kontaktujte náš prodejní tým. Ford Transit Centrum Autopalas Spořilov. Rozjeďte své podnikání již dnes.
7: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
12: Chceš vědět, co se děje na scéně, backstage i v éteru?
13: Sleduj náš YouTube kanál Rádia Rockzone. Pořádná dávka muziky a rozhovorů na jednom místě.
12: Třeba pravidelný odposlech Toma Fredeho.
13: A nebo online novky v Kotli s Frankem a na Kus řeči s Frankem.
12: Tak dej odběr našemu kanálu.

0: Tak 11. samozřejmě pro vás připravujeme takovou malou party Radia Rockzone. A vy dneska budete mít zase možnost dostat, obdržet nějaký lupení. Tak Dan Landa za chvilku, taky třeba revivalist s novinkou Hardstop, ale taky Pišto, hezký ráno.
1: Dobré ráno. To je všechno?
0: To je všechno.
1: No tak je to na mě dobře. Tak v tom případě si pověsme, že narozeniny dneska má Lenny Kravitz a Blue October hrajou v Lucerna Music Baru v Praze, nebo Storm Inn v Kafe na půl cesty, taky v Praze, a nebo B-Side Band v Brně v Metro Music Baru. A teď všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Zemědělci se bojí kvůli suchu o úrodu. Španělsko má další případ hantaviru. A fotbalisté Wolfsburgu sestoupili poprvé z Bundesligy. Česko dál trápí sucho. Nedostatek vody pociťují třeba zahrádkáři nebo majitelé studní. Na některých místech už přišli zemědělci o část úrody. Nejhorší situace je v jižních a východních Čechách. Letošní jaro je zatím nejsušší od roku 2018 a podle předpovědi meteorologů do konce května to na žádné významnější srážky nevypadá. Pokud se objeví, budou spíš lokální, ojedinělé a spojené s bouřkami. Rekonstrukce nádraží v Bečově nad Teplou se protáhne. Stavba za 63 milionů měla původně skončit už teď v květnu. Termín otevření se ale o rok odkládá, pokračuje Dušan Valenta.
3: Za zdržení může vzácný druh netopíru a požadavek zprávy CHKO Slavkovský les. Zvířata potřebují klid, práce na budově se proto do podzimu zastavují. Dělníci nicméně z Bečovského nádraží nezmizí. Čeká je zastřešení nástupiště a obnova historického oplocení. Přestože je areál památkově chráněný, vzniknou i zcela nové věci. Zázemí pro železničáře a zóna pro cyklisty.
1: Španělsko potvrdilo druhý případ hantaviru u pasažéra z lodi. Ten byl po vylodění z Madridu umístěný v karanténě. Loď plující pod nizozemskou vlajkou zahájila plavbu 1. dubna v Argentině. Na palubě se během cesty potvrdil výskyt nemoci, kvůli které zemřeli 3 lidé. Podle lékařů se virus hantaviru patrně začal šířit od nizozemského manželského páru, který cestoval po Argentině, Chile a Uruguayi.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Fotbalisté Wolfsburgu sestoupili poprvé v klubové historii z nejvyšší německé soutěže, v níž hráli nepřetržitě od postupu v roce 1997. V odvetě baráže podlehli mistři z roku 2009 Paderbornu 1-2 po prodloužení. První zápas skončil minulý týden 0-0. Paderborn se vrací do Bundesligy po 6 letech. Soundgarden chystají své poslední album. 9 let po smrti Chrise Cornella dostává deska konkrétní obrysy. Podle kytaristy Kima Taylora kapela společně postupně dokončuje starší rozpracované nahrávky, které je potřeba dotáhnout do finální podoby. Návrat Soundgarden na koncertní pódia prý ale není příliš pravděpodobný. Kapela podle něj nechce vystupovat pod stejným jménem bez kompletní původní čtveřice, která její příběh formovala od začátku. Dnes mělo být jasno, maxima kolem 30.
0: A v rychlosti se podíváme ještě na ty silnice, jak jinak, že jo? Tak vy si dejte pozor na Vyškovsku v Drysicích u Hřbitova, osobní auto s dodávkou. No a čerstvě tady máme další nehodu. Dvě osobní auta v Českobrodské ulici na křižovatce u sjezdu z Průmyslové. Takže tam taky pozor. A ještě pozor na Jihlavsku, Bytovčice, tady dvě osobní.
2: Radio Rockzone, muzika na tělo.
0: Šanci vám dá teďka Dan Landa, taky AC/DC, no, anebo ty slíbený Revivalist. 8 hodin na 3 minuty.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: A my se jukneme na to, jak to jede aktuálně v tuhletu chvíli. Pozor v Praze, Jilmová ulice, dvě osobní auta částečně brání provozu. Trasa z Prahy na Karlovy Vary, tady pozor, tady máme taky v řešení před Bochovem u Hrstoštic dopravní nehodu, je tam nákladák s osobním. V Praze Kobylisích Čumpelíková, Žernosecká, dvě osobní auta. No a ještě D5, 81. kilometr na Rozvadov, osobní auto s nákladním, takže i tady opatrně. A ještě vám přidá Kuba informace, ahoj.
2: Ahoj Mišáku, hezké ráno. V Praze čekejte kolony na hlavních tazích kvůli ranní špičce, například na Liberecké do centra od Letňan, kde je zdržení kolon 20 minut, a také na trase Černý most Štěrboholy. A v Kobylisích na Čumpelíkově ulici u Žernosecké bourala dvě osobní auta z Global Assistance, Kuba.
1: Ale to už jsem přece říkal, ale 8 hodin 16 minut.
0: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone.
3: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
4: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
5: Zásilka z Datartu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu.
6: Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Tudu. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
7: V boxech od Černáku po Zličín si vyzvednete svou objednávku rychle a zdarma. Datart. Opravdový elektrospecialista.
8: S Rockzonem na Dabu i na Radhošce vyhrabu.
9: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě Dab po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
0: Novinka. Exkluzivně na Rádio Rockzone.

0: Tahle ta partička vydává nový album, bude se jmenovat Get It Honest, no a bude vydáno 24. července. Jinak my si dáme teďka Disturb.
1: Radio Rock Zone.
0: A připomeneme si Michala Pelanta, dáme si Vodopády. 8.22.

0: Tak trošičku nová vlna tady bude ve čtvrtek, nebo spíš alt rock. Mayday 767, což je takový hyperpop, rap a rock v jednom. No a samozřejmě to bude host, nebo budou hosté u Tomáše v pořadu od poslech Toma Fredeho. Dotazy, když tak pište na studio@rockzone.cz. My jdeme na hokej a za chviličku taky Killers.
1: Hokejový šampionát na rádiu Rockzone.
2: Dobré ráno. Hokejisté Spojených států amerických vyhráli na mistrovství světa v Curychu nad Maďarskem 7-3 a udrželi naději na postup do čtvrtfinále. Italové podlehli v rozhodujícím zápase ve skupině B ve Friburgu Slovinsku 1-5 a po roce opět sestupují. Italové získali na šampionátu pouze bod za nedělní porážku po nájezdech s Dánskem. Itálie tak doprovodí opatro níže Velkou Británii, která nezískala ve skupině A ani bod. Včera podlehla Němcům 6-3 a ti tak drží naději na čtvrtfinále. Příští rok na mistrovství světa v Německu sestupující týmy nahradí Kazachstán a Ukrajina. A ještě dodám, že česká reprezentace se včera nestačila na Nory 1-4.
1: Radio Rock Zone.
0: Apollo 440, 8 hodin a 31 minut. Pěkný ráno.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: No jede se ještě těžko, samozřejmě kolony máme a kolony ještě nějaký čas budou, tak se podíváme taky na to, co se děje v dalších ulicích. Letňanská ulice mezi Zaklíčovem a Navarovskou, pozor, oprava povrchu vozovky, takže počítejte s omezením. Před Švehlovou ulicí průběžná ulice, pozor na tu uzavírku, která tam je, takže jsou tam šipky, takže se to objíždí. Včera jsem se tam spálil taky. D1, je to od Kroměříže na Vyškov, nákladní auto s dodávkou, je to 248. kilometr. No a ještě v Praze 8, Caforkova ulice, havarovalo osobní auto. Podíváme se na počasí.
0: Radio Rock Zone, počasí.
1: Když nám je hlášeno nějaké ochlazení, tak asi tak moc velký nebude. Dneska ty teploty opět 32 až 33. Bude jasno až skoro jasno. Ve středu bude jasno až polojasno, 26 až 30. Čtvrtek, to se nám trošku ochladí, bude jasno nebo skoro jasno. V noci teploty klesnou v údolích i na 3 stupně, ale přes den maximálně do 25.
0: Gorillaz vydali smutnou desku plnou truchlení za mrtvé kamarády a navíc je v nich ale přítomna vůně orientu, hlavně indické kultury. Vedle základního vydání vyšla exkluzivní verze, která obsahuje navíc i další 4 skladby, které se do původního konceptu založeném na uzavřeném cyklu písní nehodily a vystupují na nich i místní indiční muzikanti. My si Gorillaz dáme večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Unisonic, což je německá power metalová partička, kde hraje i Michal Kiske, Dennis Warden a Kosta Zafiri. 8:46, dáme si Briana Adamse a hned se podíváme na silnice.
1: Kvalita, která nestárne. Ty nejlepší klasický rockový kousky na rádiu Rockzone.

0: Rádio Rockzone, doprava z Global Assistance.
1: Tak jak to vypadá, Jakube?
2: Ahoj Mišáku, pěkné ráno. V Praze jsou ucpané hlavní tahy a centrální část města kvůli ranní špičce. Nejvýraznější problémy hlásí Liberecká a Holešovičky a Polotavská na cestě do tunelového komplexu Blanka. Východní a Štrboholská spojka od Černého mostu a dále na Smíchov jižní spojka od Krče do Břízka a i Strakonická od Zbraslavy. Na Praze 4 v ulici k otočce u kruhového objezdu bourala dvě osobní auta a také dvě osobní stojí po nehodě na Vrchlického u křižovatky se Starokošířskou. Z Global Assistance, Kuba.
1: Tak jak to vidím, tak s tím silným provozem ještě tak hodinku počítejte. No. V Brně Jihlavská ulice za křižovatkou s Osovou havarovalo osobní auto. Tady je blokován jeden pruh, takže silný provoz. Další nehodu mám v Havlíčkově Brodě v Ledecké ulici u čerpací stanice. No a pozor, od Kroměříže na Vyškov, nákladní auto s dodávkou a je to na D1 248 km.
0: Dobrej rok a doprava, to jde dohromady. Rádio Rockzone.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Krásný byt, že jo? Taky toužíte po novém bydlení. Už v úterý se v Eurojackpotu hraje nejen o obří peníze, ale navíc o luxusní byt v Praze v hodnotě 20 milionů. Eurojackpot.
6: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
7: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CR-V, ZR-V a HR-V až téměř 250 000 korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
6: Těšíme se na vás.
8: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete nové čelní sklo? U nás vám ho vyměníme snadno a bez starostí. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a tak všechno vyřídíme za vás. Stačí jen zajít na carglass.cz.

0: Rise Against na rádiu Rock Zone, 26. květen, úterý a 9. raní. Hezký den přeju, tady mé jméno Tomáš, Frede, Filip, Filipa a Filipína mají dneska svátek, doufám, že všichni jsou mazaní a minimálně stejně jako Pišto. Ten je zde a je to jeho.
1: Dobré pravé ráno. Já vím, kdo má dneska narozeniny. A ty to
0: já nevíš. Vím, že ty to víš a já vím, že to brzy zjistím.
1: No, ale za hodinu. Že smůla teďka. Ale povím ti, že Dito ten Hozen dneska hraje v Sasazu.
0: Dostý.
1: A někdo z Dito ten Hozen nedávno měl narozeniny a ty jsi ho tam neměl.
0: No tak asi, že jsi mi ho tam nedal.
1: No já jsem ti ho tam dal, ale tobě ho tam nikdo nedal.
0: Jo, tak mě ho tam nikdo nedal, zaplať pámu za to. Každopádně zvládli jsme to i bez něj.
1: A tak dobře, no. Jdeme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Evropská komise chce další vysvětlení ohledně Babišova střetu zájmů. Bývalá dánská královna skončila v nemocnici a Muchová jde na French Open dál. Odpovědi českých úřadů na dotazy ohledně střetu zájmů premiéra Babiše jsou nedostatečné. Podle Evropské komise je třeba odpovědět na další otázky. Česká strana na to má měsíc. Vyplývá to z dopisu, který české úřady dostaly už minulý týden. Podle serveru Seznam zprávy komise dále uvedla, že dokud nebude premiéru střet zájmů vyřešený, žádné dotace firmám spojeným s Babišem neproplatí a tudíž ty už vyplacené bude platit stát. Potažmo každý plátce daní. Na použití klimatizace může doplatit naše zdraví. Vysoký teplotní rozdíl škodí našim sliznicím. Může se tak rozvinout rýma nebo záněty dutin a zvukovodů. Na proudění studeného vzduchu můžou reagovat i svaly, které se v rámci obranné reakce nervového systému stáhnou a stuhnou. Lidé pak můžou mít zablokovanou krční nebo bederní páteř. Mluvčí Státního zdravotního ústavu Štěpanka Čechová radí neklimatizovat na plný výkon.
3: Prostory bychom klimatizací neměli přechladit. Správné nastavení klimatizace by mělo být v létě o 5 až 7 stupňů nižší než okolní teplota. Jestliže tedy máme venku 35 stupňů, pak by v klimatizovaném prostoru mělo být kolem 29 stupňů.
1: Před stuhnutím krčních svalů nás může ochránit, když si dáme ručník kolem krku. Když už k zablokování dojde, doporučuje se prohřátí, masáž a protažení. Bývalá dánská královna Margaret se při pádu zranila. 86-letá panovnice utrpěla krvácení v oblasti kyčle a lékaři ji nechají několik dní na pozorování v nemocnici. Královský palác uvedl, že je její stav vzhledem k okolnostem dobrý.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Tenistka Karolína Muchová porazila na Roland Garros Anastázii Zacharovovou z Ruska 7-5-6-2 a postoupila do druhého kola. V něm turnajová desítka narazí na Kamilu Rachimovovovou z Uzbekistánu. Neuspěl naopak 12. nasazený Jiří Lehečka, který podlehl 89. hráči světa Španělovi Pablu Careňovi 3-6-6-7-3-6.

0: Slavné triko Kurta Cobaina s motivem filmu Foxes jde do aukce. Prodává ho bubenice kapely Hole Patty Shemmel. Zesnulá ikona měla toto triko na sobě v roce 1993 během focení Nirvány s fotografem Antonem Corbinem. Snímek z tohoto focení skupina v současnosti používá jako svůj avatar na Spotify. Cobain tričko nakonec daroval Patty Shemmel, která ho teď dala do prodeje prostřednictvím aukční síně Jillian's Auctions. Aktuální nejvyšší nabídka se blíží $10,000.
1: To se to náramně hodí. Dobře to načasovala. Já jsem si ráno říkal, že bych potřeboval na léto pokoupit nějaký trička k bazénu a tak, že jo, bazén už je jako ready.
0: Takže 28 stupňů. Ježiš,
1: to je startovačka, no, klasika.
0: Mě to vlastně dost štve, jako by se oni to dál v dobrý víře, že spolu jako děcka koukali nějaký filmeček,
1: no,
0: a buchy, co hele, ještě
1: přije,
0: a ona to pak střílí za $10,000.
1: Přijeď se ženou na bazének, se říká, jo, okolo se dá hezky jako...
0: Ona se říká jezdí. Na buzének.
1: Na buzének, vyzvedni mě po cestě tohle triko, jo. No. Přivez mi ho.
0: No tak počkej, jako jsem snad tvůj jako pošťák.
1: Ne, to bude co? Už jako, no, tak jsi kámoš, ne, to mě potřebuje jenom vyzvednout zásilku.
0: Ale kámoš není pošťák a pošťák není kámoš, to si pamatuju.
1: Počkej, pošťák ve spojení s tebou dostává vždycky úplně jiný rozměr, jo, legendární zážitky s Českou poštou versus Pešto, tak...
0: Do dneška se mi čeče mluvčí pošty pán MV neomluvil za to.
1: Neomluvil, no vidíš to, no. Tak za to je.
2: Radio Rock Zone.
0: No, dneska bude hezký a teplo.
1: Počkej, ale mi tady toho hraje nějak moc. Jsem chtěl říct pondělí a ono ani není. Tak jo, tak jdeme omrknout ještě rychle. Jak to budou mít pošťáci dneska na cestách v Praze na křižovatce ulic v Štíhlách? Nás netýká. A Libuška bouralo osobní auto, projedete s omezením na Žižkově v Jeseniově u křižovatky s Rokycanovou. Tam bouralo osobní auto s kamionem, projedete s omezením. No a tak snad ještě můžu zmínit dálnici. Kterou bys chtěl, D1 nebo D3?
0: Já bych chtěl D5, kdyby šlo.
1: D5 tady nemám, tam to vypadá, že je to nuda, že je to všechno v cajku.
0: No tak to je dobře, ať to vydrží do pátka do soboty.
1: Tak ať to vydrží do pátka do soboty a my si dáme YouTube, Gány, taky tři ségry.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: 9.19, tak jo, začneme u dopravy, to je jasná věc. Dneska ji pro nás sleduje Jakub. Kubo, jak to vypadá tady v Praze? Čau.
2: Čau Tome, hezké ráno. V hlavním městě zůstávají kolony na hlavních silnicích a také v centru města. Zdržíte se například na Liberecké a Gbelské na cestě od D8 mezi Černým mostem a Štěrboholi. Aktuálně pozor ještě na Praze 18 a Forkově ulici, bouralo tam osobní auto a na Praze 4 v ulici k otočce u kruhového objezdu bourala dvě osobní. Z Global Assistance, Kuba.
1: Díky, Kubo, za info. Já jenom ještě v rychlosti doplním. V Hradci Králové na Pražský třídě směrem do centra za křižovatkou s ulicí za Škodovkou uvízl kamion v podjezdu, tedy počítejte se zdržením. No, to by mohlo stačit.
0: Radio Rock Zone, počasí.
1: V tuhle chvíli už nějakých 23 stupňů, jasno, dnešek bude opět horký, bacha na to, 32 stupňů, pardon, jasno, nebo skoro jasno po celý den. V noci to zůstane na nějakých 15 stupních, no a zítřek, podobně jako dnes, bude jasno až polojasno, od severu přechodně oblačno, hlavně na jihu a na východě se místy jinde jen výjimečně vyskytnou přehánky, teploty 26 až 30 stupňů, na jihu Moravy dokonce až 32.
0: Radio Rock Zone.
3: Ahoj, zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji Alba 101 najdeš na www.pirati44.cz. Pod hladinou řeky.
4: Polední 90. Vybíráme pro tebe největší rokový hity 90. let. Každý všední den v poledne na Rádiu Rock Zone.
0: Novinka. Exkluzivně na Rádiu Rock Zone.

0: Radio Rockzone, kam dnes naživo.
1: Krátce po půl desátý, podíváme se na to, co kde dneska napříč republikou. Ty brďo, vlastně to není vůbec špatný, na to, že úterý drží to samozřejmě Praha v Sasazu Dietotenhausen, další v Lucernem Music Baru Blue October, Pacifica a Levine v Kafe v lese, Dickou Brass jsou ve vagonu v Kafe na půl cesty, Stormin na sedmice na Strahově, Ejhle, taky Audio Ataše a Liza, v Modrý opici byli Rudin a Fas Sagrado, no a v brněnském metru B-Side Band a hosté slaví tam 20 let, no a v Zaxpabu, tedy v Plzni, partička Hybaj.
0: Radio Rock Zone. Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
2: Parvileta 2026, Poděbrady 10. až 11. července, 25. ročník legendárního festivalu v nádherném areálu u jezera. Tři sestry, Ivan Mládek a Benjo Band, vypsaná Fixa, Proteus a mnoho dalších. Navíc se můžete zúčastnit běhu na 10 km Run Barvileta. Více info barvileta.cz a Facebook.
3: Rozsvitme Česko. Projekt u příležitosti Světového dne roztroušené sklerózy. Společně rozsvěcujeme cestu lidem s roztroušenou sklerózou. Přijďte je podpořit a zasadit slunečnici i ve vašem městě. Už 28. května startujeme v Praze v dolní části Václavského náměstí a Českých Budějovicích. O dalších městech se dozvíte na nfimpuls.cz/rozsvitme-česko. Podpořte sázení slunečnic. Podpořte Rozsvitme Česko.
4: Gorillaz vydali smutnou desku, plnou truchlení za mrtvé kamarády a navíc je v nich ale přítomna vůně orientu, hlavně indické kultury. Vedle základního vydání vyšla exkluzivní verze, která obsahuje navíc i další 4 skladby, které se do původního konceptu založeném na uzavřeném cyklu písní nehodily a vystupují na nich i místní indiční muzikanti. My si Gorillaz dáme večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Krátce před 9:45, ještě jedna rychlá doprava v této hodině. No a ty brďo, hele, tak pojďme na Karlovarsku, v Bečově, na Teplou, Mariánskou, Horské ulici u parkoviště. Havarovala dvě auta, je tam už policie, projdete s opatrností. Na dálnici D11, 43. kilometr směrem na Hradec Králové, stojí porouchaný osobní auto. Dejte pozor, v Plzni ve Studentské ulici na křižovatce s Gerskou se srazila dvě osobní auta. Počítejte s omezením. No a v Praze na Barandáku směrem na Smíchov blokuje provoz dopravní nehoda. Kolona se tvoří od sjezdu na Vídeňskou.
0: Radio Rock Zone.
2: Zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Tu. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
3: V boxech od Černáku po Zličín si vyzvednete svou objednávku rychle a zdarma. Datárt. Opravdový elektrospecialista.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
6: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CR-V, ZR-V a HR-V až téměř 250 000 korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
5: Těšíme se na vás.
7: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
11: Polední devadesátky. Dej si to nejlepší z roku 90. let. Každý všední den od 12 hodin.

0: OK. Pár minut zbývá do 10. hodiny. No, pojďme se podívat na to, co kde dneska. Než dorazí Pištom, protože někde zakopl po cestě, pozvu vás na Dýt Odenhozen v Sasazu nebo v kafe na půl cesty jsou Stormin. Kdo má dneska narozeniny?
1: No tak ale rychle.
0: Počítej. V tomhle případě beru jenom kytaristy a bubeníky. Jestli to je něco jiného, tak jdu dál.
1: Dobře, pojďme dál.
0: Dobře. Jestli to není baskytarista Lenyho Kravice, baskytaristka, tak jdu dál.
1: Jdeme na všechno podstatné, co se děje.
0: Ne, tak aspoň jednou musíme. Fakt Lenka.
1: Tak zaprvé Kevin Moore, klávesák Dream Theater.
0: Jo.
1: Bejo, ale dobře.
0: Takže nemáš zač, že jsem šel dál?
1: No počkej, ne, jako... 68. Se narodil, zase blbě, že jo? Kevin Moore se samozřejmě narodil v dnešní den v roce 1967.
0: Ani nevíš, jak vypadá, na tož...
1: No, takový týpek s dlouhým vlasama.
0: No rozhodně, no. Když je v Dream Theater, tak musí mít dlouhý vlasy.
1: No už není, ale byl.
0: Aha, byl, no tak udíš to. No. Tak už je možná dlouhý nemá. Lenny Kravitz mohl být v Nirváně, kdyby ovšem prostě se nerozhodl dělat trošku jiný žánr a nepřežít do dnešních let a nerozprodávat svoje trička. Já si myslím, že 65.
1: No tak zase blbě, Lenny Kravitz se narodil v dnešní den v roce 1964.
0: Aha. No, vidíš, toto prostě má za to, že vypadá furt tak dobře a stejně posledních 20 let.
1: To vypadá vlastně o rok jinak, než ty si myslíš, no.
0: Je to tak.
1: Opačně. No jo, tak všechno všem a teď už teda všechno podstatné, co se děje.
0: No, normálně to víš,
1: ale na zimcek, ale mám připravený skvělý narozeniny.
0: Nekecej, no. Tak to se už teďka normálně těším.
1: Teď zítra si vzpomeň.
0: Dobře.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Plaga zastavil povinné testování žáků. Japonsko končí s praxí odstřiženého rodičovství a začíná baráž o fotbalovou ligu. Tropy v Česku pokračují. Za včerejšek padly teplotní rekordy na několika meteorologických stanicích, hlavně na západě a severozápadě Čech. Nejtepleji bylo v Plzni na Bolevci, kde naměřili přes 30 stupňů. Dnes vyšplhá rtuť teploměru ještě výš. Místy naměříme 32 stupňů Celsia. Nejtepleji má být v Praze, Polabí, Poohří a na jihu Moravy. Dál také platí výstraha před rizikem vzniku požárů. Ministr školství Plaga zatrhl testování žáků. To bylo povinné pro děti 5. a 9. tříd základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Ministr svůj krok zdůvodnil špatnou komunikací s rodiči a školami a technickými potížemi. Některé školy si stěžovaly na výpadky při online vyplňovaném testování. Kritiku vyvolala také závěrečná část testu s otázkami na detaily z osobního života žáků. Česká školní inspekce podle Plagy udělá analýzu testových otázek pro dotazník i například technického řešení. Poté se rozhodne o dalším postupu. Rozvedení rodiče v Japonsku prožívají revoluci. Země jim nově umožňuje dosáhnout společné péče o děti. Jde o největší právní změnu v této oblasti za 100 let. Podle starého systému měl po rozchodu výhradní právo na péči jeden z rodičů. Děti se tak k druhému z partnerů už nemuseli nikdy dostat. Podle průzkumu z roku 2021 úplně ztratila kontakt s druhým rodičem třetina dětí.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Úvodním zápasem mezi Ostravou a Táborskem odstartuje dnes baráž o první fotbalovou ligu. Baník na poslední chvíli odvrátil přímý sestup z nejvyšší soutěže a v domácím utkání s druhým celkem druhé ligy bude potvrzovat roli jasného favorita. Vyrovnanější souboj očekávají bookmakeri mezi třetím týmem druhé nejvyšší soutěže Artisem Brno a 14. mužstvem první ligy Slováckem. Dvojzápas začne zítra na stadionu Outsidera. Odvety jsou na programu o víkendu. Do kina můžete zaskočit na film Šedá zóna. Režisér Guy Ritchie přináší akční špionážní příběh, ve kterém má každé rozhodnutí rychlé následky, pokračuje Saša Ptáčková.
3: Sledujeme dva elitní specialisty na tajné operace, kteří pracují na hraně zákona.
4: They work between the moral and the immoral. The black.
3: Jejich nová mise se zvrhne v nebezpečnou hru o miliardy a přežití jedné klíčové ženy. Během akce napříč Evropou se ukazuje, že v tomhle světě není nikdo úplně nevinný.
5: I am aware that there is a 300 foot deep untraversable ravine, but if you give yourself enough runway, build up some speed and flap your arms like so, it should take the bump out of the landing.
1: Dnes by mělo být jasno, maximálně do 32.
0: Děkujeme pěkně, pojďme za další muzikou, dáme si třeba Nirvánu nebo Vanastovky.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Krátce po 10:45, další dostaveníčko, ovšem tentokrát volá Marťa, čau.
2: Ahoj Tome, hezké dopoledne. Přerušovaná kolona je stále na pražském okruhu mezi sjezdem z D1 a Ořechem směrem na letiště. Dále popouští výjezd na Chomutov od Evropské poletiště. Kolony jsou od Krče přes Barandák až na Dobřízkou směrem na Smíchov a na dopravní nehodu dejte pozor na Benešovské ulici u Ruské na Praze 10. Z Global Assistance Marta.
1: Díky moc, krátce po 10:45 dáme určitě živá Kerou Smith, mám pro vás taky Dead Cup for Cutty jako další novinku.
0: Radio Rock Zone. 90ky k obědu. Nakrmíme tě tím nejlepším rokem z 90. let. Každý všední den v poledne na Radio Rock Zone. Novinka exkluzivně na rádiu Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Jsem prostě nejlepší kapela na světě, tě to jak chce, my se podíváme na dopravu. Ta zas tak nejlepší není, samozřejmě aktuálně, dejte pozor, v Libni, tedy v Praze, v Libni, v ulici Bulovka, došlo ke srážce dvou osobáků, projíždí se tam kyvadlově, počítejte samozřejmě se kolonou. No a v Ústí nad Labem v přístavní ulici u odbočky ke Kruháči pod Větruší se srazilo osobní auto s nákladním nehodou, vyšetřuje policie. Zdržení je do 5 minut. Tak jo, toliko k dopravě. Já snad jen připomenu, že se blíží čas soutěžení. Mám pro vás opět soutěž. Tentokrát se jedná o party. Rockzone party, tedy party rádia Rockzone, bude se konat 11. června na lodi Cargo Gallery, tedy na Smíchovský náplavce, tady v Praze. Budou tam hrát Totáči, taky Portless. Mám pro vás lupení, ale příští hodinu, hele. No.
0: Rádio Rockzone.
2: Gorillaz vydali smutnou desku, plnou truchlení za mrtvé kamarády a navíc je v nich ale přítomna vůně orientu, hlavně indické kultury. Vedle základního vydání vyšla exkluzivní verze, která obsahuje navíc i další 4 skladby, které se do původního konceptu založeném na uzavřeném cyklu písní nehodily a vystupují na nich i místní indiční muzikanti. My si Gorillaz dáme večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rockzone, doprava z Global Assistance.
1: Poslední rychlá doprava v této hodině. V Praze na křižovatce ulice Litevská a Bajkalská bourala dvě auta. Projedete s omezením na dálnici D5 na 1,80 km směrem od Prahy. Na Rozvadov stojí u Krajnice osobní auto a dodávka po nehodě. Dejte tam majzláno a v Pardubicích v Teplého ulici u najezdu na silnici číslo 35 směrem z centra se srazilo osobní auto s nákladňákem, blokují částečně provoz, je tam kratší kolona.
0: Radio Rock Zone.
2: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
3: Carglass opraví, Carglass vymění.
4: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Krásný byt, že jo? Taky to užijte po novém bydlení. Už v úterý se v Eurojackpotu hraje nejen o obří peníze, ale navíc o luxusní byt v Praze v hodnotě 20 milionů. Eurojackpot.
8: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
9: Polední devadesátky. Vybíráme pro tebe největší rokový hity 90. let. Každý všední den v poledne na Radio Rock Zone.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Three Days Grace na rádiu Rock Zone, necelý 2 minuty do 11. Hezký dopoledne vám se Tomáš Frede. Tak já ještě jednou připomenu, že už tuhle tu hodinu dáme soutěž o lupeny na náš Rock Zone mejdan. Co já si tak pamatuju, tak na lodích to byly vždycky mejdany. No a tady ta party, tady party rádia Rock Zone se bude konat 11. června na lodi Cargo Gallery, což je na Smíchovský náplavce. Zahraju tam Totáči, taky Portless. Mám pro vás lupení, buďte ready. Teď ovšem piš to zprávy.
1: Dobré pravé dopoledne. Deep Toten Hosen dneska hrajou v Sasazu večer, samozřejmě. No a co třeba je v Brně? B-side band a hosté. 20 let tam slavějí. Je to v Metro Music Baru. A jaký budou hosté konkrétně, nevím, ale určitě budou skvělí. Pojďme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Soud řeší Ferryho podmínečné propuštění. Španělsko má další případ hantaviru a hokejisté prohráli s Norskem. Teplický soud začal znovu projednávat žádost Dominika Ferryho o podmíněné propuštění z vězení. Někdejší politik si odpikává 3letý trest za 2 znásilnění a 1 pokus o něj. K dnešnímu dni má za sebou 2/3 trestu. První Ferryho žádost Teplický soud v lednu zamítl kvůli chybějící sebereflexi. Odvolací krajský soud ale v dubnu věc vrátil zpět do Teplic k doplnění dokazování. Soud dnes doplní znalecké posudky a výslechy svědků. Rekonstrukce nádraží v Bečově nad Teplou se protáhne. Stavba za 63 milionů měla původně skončit už teď v květnu. Termín otevření se ale o rok odkládá. Pokračuje Dušan Valenta.
3: Za zdržení může vzácný druh netopíru a požadavek zprávy CHKO Slavkovský les. Zvířata potřebují klid. Práce na budově se proto do podzimu zastavují. Dělníci nicméně z bečovského nádraží nezmizí. Čeká je zastřešení nástupiště a obnova historického oplocení. Přestože je areál památkově chráněný, vzniknou i zcela nové věci. Zázemí pro železničáře a zóna pro cyklisty.
1: Španělsko potvrdilo druhý případ hantaviru u pasažéra z lodi. Ten byl po vylodění z Madridu umístěný v karanténě. Loď plující pod nizozemskou vlajkou zahájila plavbu 1. dubna v Argentině. Na palubě se během cesty potvrdil výskyt nemoci, kvůli které zemřeli 3 lidé. Podle lékařů se virus hantaviru patrně začal šířit od nizozemského manželského páru, který cestoval po Jižní Americe.
2: Hokejové mistrovství světa na rádiu Rock Zone.
1: Naši hokejisté s Norskem ostudně padli. V 6. utkání na mistrovství světa ve Friburgu střelili jedinou branku proti norským 4. Připsali se tak už druhou porážku. Skupinu už nemohou vyhrát. Soupeř je odsunul na 3. místo. Norsko si zajistilo postup do čtvrtfinále. Zahraje si ho po 14 letech. Svěřenci trenéra Rulíka odehrají závěrečný duel skupinové fáze dnes po 20. hodině. Utkají se s jistým vítězem skupiny Kanadou.

0: Soundgarden chystají své poslední album. 9 let po smrti Chrise Cornella dostává deska konkrétní obrysy. Podle kytaristy Tima Taylora kapela společně postupně dokončuje starší rozpracované nahrávky, které je potřeba dotáhnout do finální podoby. Návrat Soundgarden na koncertní pódia prý ale není příliš pravděpodobný. Kapela podle něj nechce vystupovat pod stejným jménem bez kompletní původní čtveřice, která její příběh formovala od začátku. Dnes mělo být jasno, maxima do 32.
1: Děkujeme pěkně, za 20 minut soutěžíme, do té doby si dáme třeba Foster People, AC/DC nebo Divokýho Billa.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Klasika od Kokus na rádiu Rock Zone. Pojďme se podívat na situaci v dopravě.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Respektive Marta přináší informace, ahoj.
2: Ahoj Tome, hezké dopoledne. Situaci v metropole se již zlepšuje. Pozor ale dejte například na cestě ze Storůlek na Nové Butovice, kde došlo v Jeremiášově ulici u křižovatky s ulicí Pod hranicí k dopravní nehodě. Provoz je omezený, ale pouze částečně. Dále bourala dvě osobní auta na Praze 8 v ulici Bulovka. A stále se zdržíte na Pražském okruhu mezi Jesenicí a Vescem a také u Barandova směrem na letiště. Z Global Assistance Marta.
0: Děkujeme za info. 255 700 707, to je číslo sem ke mně do studia. Volejte, máte-li zájem vysoutěžit lupeny na náš rockzónní večírek, který se letos koná 11. června na lodi Cargo Gallery, tedy na Smíchovský náplavce tady v Praze. Samozřejmě se to bez muziky neobejde, budou tam totáči taky Portless. Já mám pro vás lupeny. 255 700 707, volejte právě teď.
1: Radio Rockzone.
3: E-Report. Hudební magazín s více než 30-letou tradicí. Exkluzivní rozhovory a reportáže. Novinky videa a blogy rockových hvězd. Soutěže o super ceny a kalendář akcí. Bav se hudbou na e-report.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
5: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Pum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
6: V boxech od Černáku po Zličín si vyzvednete svou objednávku rychle a zdarma. Datart, opravdový elektrospecialista.
7: V Autopalace Spořilov, kde provozujeme specializované Ford Transit Centrum, vám připravíme fleetové řešení na míru s bezkonkurenční splátkou a servisem na jednom místě. Ať jste živnostník nebo velká firma, s legendárním vozem Ford Transit vás nikdo nezastaví. Jako experti z Transit Centra vám garantujeme nadstandardní péči a hlubokou znalost potřeb vašeho podnikání. Pro individuální nabídku navštivte autopalace.cz nebo kontaktujte náš prodejní tým. Ford Transit Centrum Autopalace Spořilov. Rozjeďte své podnikání již dnes.
8: Ovčí, kraví, kozí, farmáři k nám vozí, ve Vraňanech sýry voní, ještě víc než v loni.
9: Farmářské produkty z malých farem teď najdete na jednom místě, ve Vraňanech.
10: Přijeďte si nakoupit křehoučké stejky, grilovací omáčky, domácí sýry anebo zeleninu na grill i do salátu.
9: A vyzkoušejte čerstvý ovčí nebo kozí kefír z probiotiky anebo farmářský tvaroh a k tomu naše jahody.
10: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
11: 90. k obědu. Nakrmíme tě tím nejlepším rokem z 90. let. Každý všední den v poledne na Rádiu Rock Zone.
1: Rádio Rock Zone rozdává.
0: Ano, je to tak, Rádio Rock Zone rozdává rádo a v tuhle tu chvíli rozdává lupeny na svůj vlastní večírek, na svůj vlastní mejdan, který se bude konat 11. června na lodi Cargo Gallery na Smíchovský náplavce. Zahrají tam totáči taky Portless a já už doufám s někým hovořím. Halo, slyšíme se?
12: Dobrý den, ano, slyšíme se, u telefonu Jiřina.
0: Jiřino, prosím vás pěkně, byla jste už někdy v minulosti na nějakém rockzónním večírku, třeba na narozeninách?
12: Nebyla.
0: Nebyla. A byla jste někdy na nějakém koncertě, který se odehrával na lodi?
12: Nebyla.
0: No takže když to teďka klapne, tak to budou samý premiéry, já držím palce. Moje soutěžní otázka zní takto. Totální nasazení vzniklo z punk metalové skupiny, která se původně jmenovala za A Dehet, za B Nehet, anebo za C Bez Get. To je strašný, co?
12: Jako to znám, jsou to Slaňáci, ale jako původní takovýhle název teda opravdu nevím.
0: Hele, tak je, pojďme jako udělat nějakou vylučovací metodu a třeba to něčemu pomůže, jo? Tak co je úplně nejdebilnější název z těch tří? Dehet, Nehet nebo Bez Get? Já bych jako s těma getama bych byl opatrnej, tak pojďme vyloučit Cčko, jo? Zbývá nám Dehet anebo Nehet.
12: Jo? No tak totálně řeknu blbost, takže Nehet.
0: A teď já blbě rozumím, ono to je hrozně podobný. Jako Bčko Nehet? nebo Dehet. Pozor, jo, ještě jako zdůrazním, tenkrát to byla punk metalová skupina. Tak co by se pro punk metalovou skupinu tenkrát hodilo víc? Dehet nebo Nehet?
12: No tak asi by se hodilo spíš Dehet.
0: Že jo, to je takový metalovější.
12: No.
0: Já tady dokonce mám uvedeno, že aby to bylo jo ostrý a drsný, tak to Dehet bylo psáno s přehláskovaným o, jo, jako ne, jo. Jako Dehet. Každopádně je jasný, že punk metalová skupina se nemohla jmenovat jinak než Dehet. Je to tak. Klaplo to, já jsem si nic jiného nepřál, gratuluju. Vydržte mi na telefonu.
12: Děkuji moc.
0: Tak, dneska to byla sranda, ale uvidíme, co zítra, ale respektive, pardon, my soutěžíme i odpoledne, takže kdo to nezvládl teď, nevěste hlavu, už i dnes, nebo ještě dnes máte šanci odpoledne u Šimona, pokud se nemýlím, no a v následujících dnech samozřejmě také. Tak, teď už zpátky do muziky, dáme si Black Label Society.
1: Novinka, exkluzivně na rádiu Rockzone.

0: Radio Rock Zone, počasí.
1: Hey Brňo, no, v tuhle chvíli už 26 stupňů, jasno, dnešek bude opravdu opět horkej, odpolední maxima by měly přesáhnout 30, tedy až 32 stupňů, převážně jasno, v noci to zůstane taky na příjemných 16 stupních. No a středa bude jasná až polojasná, od severu přechodně oblačno, na východě Moravy a Slezska, na jihu Čech se místy, jinde jen výjimečně, vyskytnou přehánky, teploty mezi 26 až 31 stupni, na jihu Moravy až 33 stupňů, sever Čech kolem 24. Mám pro vás Linkin Park.
0: Radio Rock Zone. Gorillaz vydali smutnou desku, plnou truchlení za mrtvé kamarády a navíc je v nich ale přítomna vůně orientu, hlavně indické kultury. Vedle základního vydání vyšla exkluzivní verze, která obsahuje navíc i další 4 skladby, které se do původního konceptu založeném na uzavřeném cyklu písní nehodily a vystupují na nich i místní indiční muzikanti. My si Gorillaz dáme večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Krátce před 12. dáme ještě jednu rychlou dopravu. Dejte pozor v Brně, Ponavě, v Tučkově ulici, pardon, překáží tam nehoda dvou osobních aut, je to tam s opatrností průjezdný. Na trase z Olomouce na Přerov před Kokory stojí v jízdním pruhu nepojízdný auto. Taky pozor.

0: tam. No a v Praze v Dobříský ulici směrem na Smíchov se srazila dvě osobní auta. Počítejte se zdržením v koloně.
1: Radio Rockzone. Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ. Utečte před horkem do regionu Tenengau. Rozmanitost a osvěžení nabízí 34 výletních cílů. Poznávejte přírodu a ochutnejte tenengauský sýr přímo na salaši. S kartou pro hosty získáte slevy a děti mají vstup zdarma do světa soli nebo na lanovky. Objevte rozmanitost Tenengau. Léto v Salzbursku. Proto žijeme.
2: Léto, slunce, plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
3: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Auto Jarov.
4: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CR-V, ZR-V a HR-V až téměř 250 000 korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
8: Má tvoje oblíbená kapela na to dostat se až na vrchol žebříčku? Právě tvůj hlas může rozhodnout o tom, kdo ovládne další Českou desítku s Aňou. Poslouchej Českou desítku s Aňou každou středu v 9 večer a v repríze v sobotu ve stejný čas. Mladá hudba, která si zaslouží tvoji pozornost. To je Česká desítka s Aňou na Rádio Rockzone.
1: Rádio Rockzone.
9: Muzika na tělo.

0: Greta Van Fleet na rádiu Rock Zone 12. Přesně, krásný pravý poledne, já vám přeju dobrou chuť, dobrý pití. No a před poledníma devadesátkama si dáme určitě další čerstvý zprávy. Já vás můžu pozvat v rychlosti už jenom na muziku, a to třeba na sedmičku na Strahov, Ejhle, Audio Ataše a Liza, nebo Billy Rudin a Fasagrado v Modrý opici. Piš to podle mě nemůže mít už vůbec nic, tak pojďme na všechno podstatné, co se děje. A co máš?
1: No právě, že nemám zase úpadku zubu zase, má.
0: No tak se prostě v něm nesmíš furt šťourat.
2: Dobře. Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Mám furt žrát?
0: No.
1: Jo, dobrou chuť. Zemědělci se bojí kvůli suchu o úrodu. Evropská komise chce další vysvětlení ohledně Babišova střetu zájmů a fotbalisté Wolfsburgu sestoupili poprvé z Bundesligy.
2: Dobrý rok a doprava.
0: Je, to nevadí.
1: Česko dál trápí sucho, nedostatek vody pociťují třeba zahrádkáři nebo majitelé studní. Na některých místech už přišli zemědělci o část úrody. Nejhorší situace je v jižních a východních Čechách. Letošní jaro je zatím nejsušší od roku 2018 a podle předpovědi meteorologů do konce května to na žádné významnější srážky nevypadá. Pokud se objeví, budou spíš lokální, ojedinělé a spojené s bouřkami. Na použití klimatizace může doplatit naše zdraví. Vysoký teplotní rozdíl škodí našim sliznicím. Může se tak rozvinout rýma nebo záněty dutin a zvukovodů. Na proudění studeného vzduchu můžou reagovat i svaly, které se v rámci obrané reakce nervového systému stáhnou a stuhnou. Lidé pak můžou mít zablokovanou krční nebo bederní páteř. Mluvčí Státního zdravotního ústavu Štěpánka Čechová radí neklimatizovat na plný výkon.
3: Prostory bychom klimatizací neměli přechladit. Správné nastavení klimatizace by mělo být v létě o 5 až 7 stupňů nižší než okolní teplota. Jestliže tedy máme venku 35 stupňů, pak by v klimatizovaném prostoru mělo být kolem 29 stupňů.
1: Před stuhnutím krčních svalů nás může ochránit, když si dáme ručník kolem krku. Když už k zablokování dojde, doporučuje se prohřátí, masáž a protažení. Odpovědi českých úřadů na dotazy ohledně střetu zájmů premiéra Babiše jsou nedostatečné. Podle Evropské komise je třeba odpovědět na další otázky. Česká strana na to má měsíc. Vyplývá to z dopisu, který české úřady dostaly už minulý týden. Podle serveru Seznam zprávy komise dále uvedla, že dokud nebude premiérův střet zájmů vyřešený, žádné dotace firmám spojeným s Babišem neproplatí a tudíž ty už vyplacené bude platit stát, potažmo každý plátce daní.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Fotbalisté Wolfsburgu sestoupili poprvé v klubové historii z nejvyšší německé soutěže, v níž hráli nepřetržitě od postupu v roce 97. V odvetě baráže podlehli mistři z roku 2009 Paderbornu 1-2 po prodloužení. První zápas skončil minulý týden 0-0. Paderborn se vrací do Bundesligy po 6 letech. Staré triko Kurta Cobaina s motivem filmu Foxes jde do aukce. Prodává ho bubenice kapely Hole Patty Schemel. Zesnulá ikona měla toto tričko na sobě v 93. roce během focení Nirvány s fotografem Antonem Corbinem. Snímek z tohoto focení skupina v současnosti používá jako svůj avatar na Spotify. Cobain tričko nakonec daroval Patty Schemel, která ho teď dala do prodeje prostřednictvím aukční síně Jillian's Auctions. Aktuální nejvyšší nabídka se pohybuje kolem 10 tisíc dolarů. Dnes by mělo být a je jasno maxima až do 32.
0: A teď už 90-ková muzika, dáme si Guns N' Roses, Metallica nebo Soundgarden.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Jdeme se na to podívat, 12.24. V Hradci Králové v Holečkově ulici se stala nehoda, počítejte s omezením. Na trase z Vamberka na Hradec Králové u Nepasic zasahují záchranáři a policie u střetu nákladního auta. S kratším zdržením počítejte v obou směrech. Na trase z Pardubic na Hrochův-Týnec za Dvakačovicemi probíhá vyšetřování nehody dvou osobáků, projedete jedním pruhem, no a D1, tak to by bylo, aby nebylo. Na 54,5 km ve směru na Brno stojí na vozovce odstavená dodávka, kolona se zatím netvoří.
0: Radio Rock Zone. Parvileta 2026, Poděbrady 10. až 11. července, 25. ročník legendárního festivalu v nádherném areálu u jezera. Tři sestry, Ivan Mládek a Benjo Band, vypsaná Fixa, Proteus a mnoho dalších. Navíc se můžete zúčastnit běhu na 10 km Run Barvileta. Více info barvileta.cz a Facebook. Každý den od 6 večer zvedáme oponu. Hodina rokovej živáků non-stop. Nekonečný koncert na rádiu Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Podíváme se na to, ano, krátce před 15:45. No, pozorní na D1, 41 km ve směru na Prahu. Stojí na vozovce odstavený osobní vozidlo na průtahu Český Třebový směrem do Ústí nad Orlicí v Moravské ulici. Bourala dvě osobní vozidla. Počítejte s omezením. Zpátky, pardon, ještě jednou. Praha 4, Michalská ulice u křižovatky s Pobočnou. Tam došlo ke střetu osobního auta s chodcem. Na místě zasahují záchranáři.
0: Radio Rock Zone. Gorillaz vydali smutnou desku plnou truchlení za mrtvé kamarády a navíc je v nich ale přítomna vůně orientu, hlavně indické kultury. Vedle základního vydání vyšla exkluzivní verze, která obsahuje navíc i další 4 skladby, které se do původního koncertu založeném na uzavřeném cyklu písní nehodily a vystupují na nich i místní indiční muzikanti. My si Gorillaz dáme večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Krátce před 13. matrase z Plzně na Kralovice v Kazněhově. V Plzeňské ulici zasahují záchranáři, je tam i policie, u střetu osobáku s chodcem, s kolonami počítejte v obou směrech. No a na dálnici D3 na 100 kilometrů ve směru na Český Budějovice stojí u hranice odstavený osobní auto, opatrně tam.
0: Radio Rock Zone.
2: Potisk, trička, byla bel, CZ.
3: Festival Vezů 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamil Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Klupeny jsou na www.vesuv.cz.
4: Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku kosmetiky DAF. Více na tetadrogerie.cz.
5: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
6: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě.

0: Dr. Max.
1: Lesklé krásné červené, tak to rumba bude. Ve Vraňanech usklízíme, jahody jsou všude.
2: Farma Vraňany aktuálně nabízí první úrodu sladkých jahod. Jahodové koktejly, zmrzliny a dortíky. Začíná doba jahodová.
3: Udělám zdravý nákup na celý týden a v bistru si dám sladkou tečku. Jahodový větrník z čerstvě natrhaných jahod.
2: Farma Vraňany. Vaše zdravé jídlo.
4: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaa.auto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Chceš slyšet svůj oblíbený song? Pošli nám přání a my ti ho pošleme zpátky do éteru. Každý večer od 7 do 8. Volej 255 700 707 nebo piš na hrajeme@rockzone.cz. Hrajeme na přání na Rádiu Rockzone.
6: Rádio Rockzone. Muzika na tělo.

0: Alanis Morissette na rádiu Rock Zone, no a polední 90ky tedy za námi. Minuta a něco málo do 13. hodiny, hezký odpoledne vám přeje Tomáš Frede, piš to stále tady, tak si pojďme dát ještě jedny zprávy zdar.
1: Pěkné rané.
0: Ale.
1: To mé mám okno.
0: Ty máš normálně okno. To je samozřejmě z těch veder, no. O tom žádná.
1: Odpoledne, úterní.
0: No, je, ano, je úterý, pravé. Odpoledne, pravé, nefalšované, horké, opocené, orosené, čvachtavé,
1: no.
0: Připálené odpoledne, já nevím. Tak já vidíš už... to, tak já nepřipraven, hele, tady základní set prostě vysypu z krátkého rukávu. No jo, no, ale já to chápu.
1: Učení předběhl mistra, no
0: je
1: co
0: to tak,
1: se dá?
0: Je to tak.
1: Jdeme na všechno podstatné, co se děje.
0: Já tebe takhle budu zase mistrovsky učit neuhádnout datum a rok narození.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Teploty opět míří k tropické třicítce. Slovenský pastevec po útoku dobytka zemřel a Muchová jde na French Open dál. Tropy v Česku pokračují. Za včerejšek padly teplotní rekordy na několika meteorologických stanicích, hlavně na západě a severozápadě Čech. Nejtepleji bylo v Plzni na Bolevci, kde naměřili přes 30 stupňů. Dnes vyšplhá rtuť teploměru ještě výš. Místy naměříme až 32 stupňů Celsia. Příměstské vlaky okolo Prahy čeká od června velká výluka. Vyžádají si ji opravy Masarykova nádraží v centru metropole. Mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová upozorňuje, že národní dopravce zkrátí spoje na dvou hlavních směrech.
3: Vlaky do Kralup nad Vltavou a do Kladna budou shodně začínat a končit ve stanici Praha Bubny a nebudou zajíždět přes Negraliho viadukt na Masarykovo nádraží. K dílčím úpravám dojde také u linky R42 Praha Poděbrady Kolín.
1: Vlakové spoje se zkrátí od 1. června. Většina změn bude platit až do příštího roku. Lidé se z dočasné konečné v Bubnech můžou do centra Prahy dostat buď tramvají nebo metrem. Tragickou dohru má na Slovensku útok krávy na pastevce. Ten vážným zraněním podlehl. Incident se odehrál v obci Gemer. Muž pásl na louce dobytek. U stáda pracoval pravidelně. Co útoku předcházelo, není zatím jasné.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Tenistka Karolína Muchová porazila na Roland Garros Anastasii Zacharovovou z Ruska 7-5, 6-2 a postoupila do druhého kola. V něm turnajová desítka narazí na Kamilu Rachimovovou z Uzbekistánu. Neuspěl naopak 12. nasazený Jiří Lehečka, který podlehl 89. hráči světa Španělovi Pablu Careňovi 3-6, 6-7, 3-6. Soundgarden chystají své poslední album. 9 let po smrti Chrise Cornella dostává deska konkrétní obrysy. Podle kytaristy Kima Tyla kapela společně postupně dokončuje starší rozpracované nahrávky, které je potřeba dotáhnout do finální podoby. Návrat Soundgarden na koncertní pódia prý ale není příliš pravděpodobný. Kapela podle něj nechce vystupovat pod stejným jménem bez kompletní původní čtveřice, která její příběh formovala od začátku. Dnes je jasno a bude jasno, je tam teplo a teplo bude.
0: Jasné. Vybavené. Krásný odpoledne, dáme si ACDC, dáme si taky Tři sestry.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

And I touched your face, narcotic mindfulness, melody. And

0: Rádio Rockzone, doprava z Global Assistance.
1: Jednu rychlou dopravu dáme. Výčínské ulici v Praze před odbočkou na Vinohradskou u OC Flora zasahují záchranáři a policie u srážky osobáku s chodcem. Je tam silný provoz v Libušské ulici u odbočky na Cholupice směrem k nájezdu na Pražský okruh. Dvě auta v sobě, jeden pruh je neprůjezdný, kolona se netvoří. No a na trase z Jíčína na Trutnov za odbočkou na Úlibice se srazila dvě auta. Projedete jedním pruhem. Tak, toliko k dopravě, dáme si Sabaton.
0: Radio Rockzone.
2: Ahoj, zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji Alba 101 najdeš na www.pirati44.cz. Pod hladinou řeky.
3: Někdy je backstage zajímavější než samotný koncert. Co se děje v zákulisí a mimo pódia, nejen u rockových hvězd, to pro vás zjišťuju každý čtvrtek od 13 hodin. Pravidelný host pořadu Odposlech Toma Fredeho na rádiu Rockzone.
0: Novinka exkluzivně na rádiu Rockzone.

0: Jdem to ještě jednou umrknout společně, co kde dneska, nejenom v Praze, když tady převážná většina se v Praze odehrává, tedy co se koncertu týče, Modrý opici byli Rudin a taky Fassa Grado, Ejhle, na Sedmice na Strahově, Stormin v kafé na půl cesty, Dickou Brás, ve vagonu, v Luce na Mezibaru, Blue October, no a v Sasazu Dito ten Hozen. No, v Plzni v Zaxpabu Hybaj a v brněnském metru 20 let slaví B-Side Band společně s hromadou hostů.
1: Radio Rock Zone. Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ.
2: Rozsvitme Česko. Projekt u příležitosti Světového dne roztroušené sklerózy. Společně rozsvěcujeme cestu lidem s roztroušenou sklerózou. Přijďte je podpořit a zasadit slunečnici i ve vašem městě. Už 28. května startujeme v Praze v dolní části Václavského náměstí a Českých Budějovicích. O dalších městech se dozvíte na nfimpuls.cz/rozsvitme-česko. Podpořte sázení slunečnic. Podpořte Rozsvitme Česko.
3: Gorillaz vydali smutnou desku plnou truchlení za mrtvé kamarády a navíc je v nich ale přítomna vůně orientu, hlavně indické kultury. Vedle základního vydání vyšla exkluzivní verze, která obsahuje navíc i další 4 skladby, které se do původního konceptu založeném na uzavřeném cyklu písní nehodily a vystupují na nich i místní indiční muzikanti. My si Gorillaz dáme večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Nesmrtelný Lemmy Kilmister a Motorhead na Rádiu Rock Zone. Já se s vámi loučím od 14. už. Šimon společně se Zuzkou, krásný zbytek dne. My si to dáme zase zítra od 9. raní, ostatně jako vždycky. Do té doby čus.
1: Rádio Rock Zone.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
4: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CR-V, ZR-V a HR-V až téměř 250 000 korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
6: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
10: Sejdem se na Rock Doku a bude nám do skoku. Budou tam Portles a taky pankáči, pověstní totáči. Party Rádia Rock Zone. 11. června na lodi Cargo Gallery na Smíchově. Vstup v 18.30.
1: Rádio Rock Zone. Muzika na tělo.

0: repeating now.
1: Tak na Rádiu Rockzone jsme si dali malou vzpomínku na dvojici White Stripes, Fell in Love with a Girl. 13.59, přátelé, to je ta chvíle, kdy už vás od mikrofonu srdečně zdraví Šimon Kalousek, přeju pohodový úterní odpoledne, když tady pořádně horký. Dneska máme 26. května a Filipové mají svátek, tak pánové, z kraje mojí směny všechno krásný. No se mnou už ve studiu taky Zuzka, tak pojďme dát první společný zprávy, ahoj.
2: Ahoj, hezký odpoledne, já na tebe navážu a připomenu vám, že největší pařáky v tuhle chvíli hlásí Plzeň, kde je prosím pěkně 32 stupňů a naprosto jasno, no ale Praha a Pardubice, ty jsou jenom kousek za ní, 31, taktéž naprosto jasno. Nicméně i na ostatních místech České republiky, přesně jak říkal Šimon, se prostě dneska neschladíte ani náhodou, leda, že byste si vlezli do studený sprchy a nebo do studený řeky, protože ty pořád ještě studený jsou. Já mám pro vás ale teď pozvánku na něco, kde rozhodně vám taky nebude zima, naopak, tam se spotíte možná ještě víc než na ulici. Dieter Ottenhausen dneska v Sasazu v Praze, to je obrovský koncert, který si určitě všichni pankáči rádi užijou, no a kdybyste to měli dřív taky můžete, ale blíž do Plzně, tak v Zachspabu, dneska hraje kapela Hybaj, tak Hybaj do Zachspabu, ostatní naše tipy najdete jako vždycky na našich webovkách a na našich sociálních sítích, to víte velmi dobře, tak pojďme na všechno podstatné, co se děje.
3: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
2: Zemřel bývalý odborář Richard Falber, v Chebu se objevily hákové kříže a fotbalový Baník musí zabojovat o všechno. Richard Falber je po smrti. Bývalému odborovému předákovi bylo 85 let. Potvrdil to šéf Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula. Dlouholetý sociální demokrata a evropský exposlanec zemřel už 13. května. Byl známý jako člověk, který dokázal najít kompromis a uměl se dohodnout. Pohřeb se konal včera v úzkém rodinném kruhu. Policisté v Chebu vyšetřují hákové kříže. Ty v tomto západočeském městě někdo nastříkal výraznou červenou barvou na výlohy tamního svazu Němců. Stalo se to minulé úterý a pachatel tak způsobil škodu ve výši zhruba 5 000 korun. Za poškození cizí věci a podněcování k nenávisti mu hrozí až 3leté vězení. Evropská komise žádá o informace ohledně Andreje Babiše. Po českých úřadech chce jasné slovo o opatřeních, která přijali v souvislosti se zabráněním střetu zájmu našeho premiéra. Proto k nám zaslali její zástupci dopis, a to už minulou středu 20. května. V něm bylo mimo jiné údajně uvedeno i to, že dokud tenhle problém nebude vyřešen, neproplatí komise žádné dotace firmám s Babišem spojeným.
3: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
2: Baníku Ostrava dneska půjde o všechno. Čeká ho důležitý dvojzápas s vicemistrem druhé ligy. Proti Táborsku si zahraje o udržení v nejvyšší fotbalové soutěži. Ostravany do boje od 18 hodin povede trenér Josef Dvorník, který soupeře dobře zná. Až do nedávna totiž koučoval Bčku Baníku, které se s Táborskem v druhé nejvyšší soutěži potkávalo.
4: Určitě to pro mě je lepší, že jsem s ním měla vlastní konfrontaci. Samozřejmě teďka už 4 nebo 5 zápasů jsem jejich neviděl. Mohli něco změnit, ale úplně si nemyslím, že budou hrát spíš podobným způsobem, co hráli vlastně u nás.
2: Odvetné utkání se na hřišti Táborska rozehraje v sobotu popoledni. Ve druhém barážovém dvojzápase pak na sebe narazí ligové Slovácko a ambiciozní Artis Brno. Ti budou hrát zítra a potom i v neděli. Smashing Pumpkins se znovu spojili s Butchem Vigem. Bubeníkem Garbage se dali znovu dohromady kvůli nové skladbě, která je z 98% hotová a brzy vyjde. Zpěvák Billy Corgan k ní také řekl, že byla napsaná pro konkrétní účel, o kterém ale zatím nechce vůbec mluvit. Podle Corgana už vlastně zbývá vymyslet jenom jméno. Nutno ale říct, že tahle skladba se pravděpodobně neobjeví na připravovaném výročním turné k albu Melancholy and the Infinite Sadness, a to kvůli nespecifikovaným časovým komplikacím. Pojďme ještě na to počasí, tak pařák až do večera, to je jasná věc, v noci to maličko klesne, ale ne moc, počítejte s teplotami mezi 16 a 11, no a co se týče zítřejšího dne, tak jasno až polojasno, nejvyšší teploty kolem 31 a na jihu Moravy bude dokonce až 33 stupňů.
1: Děkujeme pěkně, no a po 14. hodině si tady z muziky dáme Stone Sour, taky No Doubt a na úvod hodiny slovenský horký jeslíže a pecku a já zprostá.
3: Rádio Rockzone, muzika na tělo.

0: Legendární Beatles, jejich finální album Let It Be, rok 1970 a pecka Get Back právě teď na rádiu Rock Zone.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Tak od Liverpoolský čtyřky pojďme na silnice, 14 hodin 17 minut, jak to teď vypadá v Praze, to už nám řekne Marek, ahoj.
2: Ahoj Šimone, dvě osobní auta se srazila v Davidském tunelu ve směru na Troju, připravte se tam na zdržení. Nehoda tří osobáků překáží ve Vídeňské směrem do Vestce před kruhovým objezdem s Kunratickou spojkou, doprava tady zpomaluje. Bouralo se pak v Kukulově ulici u Motolské nemocnice směrem na Vypich a srážka osobního auta s chodcem komplikuje provoz na Žižkově v Jičínské ulici u křižovatky s Lucemburskou. Z Global Assistance Marek.
0: Marku, děkuju. Na dálnici D5 na 30. kilometru směrem na Rozvadov havarovalo osobní auto do svodidel. Kolona se tam zatím netvoří. Na Litoměřicku pozor v Mlékojedech. Na místní komunikaci poblíž autobusové zastávky Mlékojedy havarovaly tam dvě osobní auta. Na místě je blokovaný jeden jízdní pruh a doprava tam zpomaluje. V Teplicích ve Štúrově ulici u křižovatky s Doubravskou bouraly dvě osobní vozidla. Počítejte s omezením. A v Třinci tam došlo v Koperníkově ulici k nehodě dvou osobáků. Taktéž projedete s opatrností. Dáme Sixpence, Snow the Richer a předtím taky novinku od kapely Marmouzec, Cut Back.
1: Radio Rock Zone. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Auto Jarov.
4: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CR-V, ZR-V a HR-V až téměř 250 000 korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Krásný byt, že jo? Taky to užijte po novém bydlení. Už v úterý se v Eurojackpotu hraje nejen o obří peníze, ale navíc o luxusní byt v Praze v hodnotě 20 milionů. Eurojackpot.
8: A zásilka z Datártu dorazila do vídejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu.
9: Tisíce vídejních boxů. Pum, po celém Česku. Tudu. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku. Pum.
10: V boxech od Černáku po Zličín si vyzvednete svou objednávku rychle a zdarma. Datart. Opravdový elektrospecialista.
11: V Autopalas Spořilov, kde provozujeme specializované Ford Transit Centrum, vám připravíme fleetové řešení na míru s bezkonkurenční splátkou a servisem na jednom místě. Ať jste živnostník nebo velká firma, s legendárním vozem Ford Transit vás nikdo nezastaví. Jako experti z Transit Centra vám garantujeme nadstandardní péči a hlubokou znalost potřeb vašeho podnikání. Pro individuální nabídku navštivte autopalas.cz nebo kontaktujte náš prodejní tým. Ford Transit Centrum Autopalas Spořilov. Rozjeďte své podnikání již dnes.
12: Chceš vědět, co se děje na scéně, v backstage i v éteru?
13: Sleduj náš YouTube kanál Rádia Rock Zone. Pořádná dávka muziky a rozhovorů na jednom místě.
12: Třeba pravidelný odposlech Toma Fredeho.
13: A nebo onlineovky v Kotli s Frankem a na kus řeči s Frankem.
12: Tak dej odběr našemu kanálu.
1: Novinka. Exkluzivně na Rádiu Rock Zone.

0: Na Radio Rock Zone dohráli Red Hoti a živá verze skladby Snow Hey Oh. Tak přátelé, zhruba za hodinu, okolo 15:30, stejně jako včera, tady budeme mít soutěž o dva lístky na party Rádia Rock Zone. Pakliže jste o tom ještě neslyšeli z našeho éteru, což bych se tedy divil, tak vězte, že ve čtvrtek 11. června o 19:30 na lodi Cargo Galerie na Smíchovský náplavce proběhne tato akce pro vás a koncertovat tam budou Totální nasazení a Portless. No a vy už za hodinu budete mít možnost vyhrát dva lupeny právě na tuhle party. No a já se dneska budu ptát na jednu z těch kapel, který tam zahrajou, tedy Totální nasazení nebo Portless, tak si o tom když tak něco nastudujte. No a zároveň taky připomínám, že lístky na party Rádia Rock Zone nebudou nikde v prodeji. Musíte proto něco udělat, abyste je získali. No a jedna z těch možností je právě soutěž zhruba za hodinu tady v našem éteru. Tak si to nenechte ujít. Každopádně před náma teď Queenie a předtím taky Evanescence, Fight Like a Girl.
1: Rádio Rock Zone, počasí.
0: No a samozřejmě taky ještě, než zmiňovaný songy odehrajou, tak mrkneme na aktuální počasí. Teploty v Česku aktuálně v okolo 29, k tomu jasná obloha, jak jinak. V noci na zítřek bude taky převážně jasno, teploty 16 až 11 stupňů. Zítra přes den pak jasno až polojasno, na východě Moravy a Slezska a na jihu Čech se místy výjimečně vyskytnou přehánky s malou pravděpodobností bouřky. No a teploty budou stejně vysoký jako dneska, nebo podobně vysoký, 26 až 31 stupňů, na jihu Moravy dokonce až 33.
2: Gorillaz vydali smutnou desku, plnou truchlení za mrtvé kamarády a navíc je v nich ale přítomna vůně orientu, hlavně indické kultury. Vedle základního vydání vyšla exkluzivní verze, která obsahuje navíc i další 4 skladby, které se do původního konceptu založeném na uzavřeném cyklu písní nehodily a vystupují na nich i místní indiční muzikanti. My si Gorillaz dáme večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Tak pomalu, ale jistě se blíží 15. hodina, kdy nás tady čekají další zprávy se Zuzkou. Teď ale ještě rychlej pohled na silnice 14/40. Tady z Prahy nemám hlášenou aktuálně žádnou bouračku nebo podobnou komplikaci, za to kousek za Prahou na Kladenskou za Lány směrem na Síkořice. Tam se srazily dvě dodávky, projdete jedním pruhem. V Písku pozor, v Pražské ulici na kruhovém objezdu havarovalo tam osobní auto a částečně blokuje dopravu. Pak tady mám dvakrát v Brno, v místní části Komín v Kristenově ulici došlo ke střetu osobního auta s chodcem. Na místě zasahují záchranáři, počítejte s omezením. A v Hradecké ulici na příjezdu do Svitav, tam se srazily dvě osobní auta. No a ještě jednu pomezí, řekl bych, středních a západních Čech na trase z Rožmitálu pod Třemšínem směrem na Plzeň na příjezdu do Losiné, tam bouraly dvě osobní auta. Na místě zasahuje policie a doprava tam zpomaluje.
0: Radio Rock Zone.
2: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
3: Léto, slunce, plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
7: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Jedna věc mě na moji práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení, protože děláme jen skla a to se pozná. Je to snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
8: Carglass opraví, Carglass vymění.
9: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
10: S Rockzonem na DABu i na Radhošce vyhrabu.
11: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
0: Radio Rock Zone. Muzika na tělo.

0: Solo v Katila Lendemana z kapely Rammstein Zunge na rádiu Rockzone. Za pár vteřin tady máme, přátelé, 15. hodinu. Od mikrofonu vás opětovně zdraví Šimon Kalousek. Krásný prosluněný úterní odpoledne. V týhletý hodince, kromě spousty muziky, jak už jsem avizoval, taky soutěž o dva lupeny na naší party rádia Rockzone na 11. červen na loď Cargo Gallery, kde pro vás zahrajou Totální nasazení a taky kapela Portless. Viděl bych to tak zhruba v okolo 15:30, tak si na to počkejte. Každopádně teď na úvod hodiny další zprávy. Zuzka, je tu, ahoj.
1: Ahoj a hezký odpoledne, tak já mám pro vás taky jednu, ne pozvánku, ale spíš připomínku a vlastně pozvánku taky, ovšem k televizní obrazovce. Nejdřív ta připomínka, abych to vzala po pořadě, možná si na to někteří z vás vzpomenou, ale před 2 lety vyhrála česká hokejová reprezentace, prosím pěkně, mistrovství světa v ledním hokeji. Dneska si na to asi moc vzpomínat nebudem, protože ve Friburgu se naši hokejisté 20 minut po 8 utkají s Kanadou. No, tak to může být buď velké překvapení, nebo velký klepec mazec. Ostatně, my si o tom popovídáme i ve zprávách, tak já nebudu tak úplně předbíhat a raději vás v tuhle chvíli pozvu zase za nějakou muzikou. V Lucerna Music Baru v Praze dneska hrají Blue October, to je můj první tip, no a ten druhej, ten je z Brna, z Metra Music Baru, kde hraje B-side band a jejich hosté, slaví se tam 20 let, tak to bude určitě velký. Velký to bude v následujících minutách, jdeme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Petr Pavel má žalobu připravenou. Američani pořád nežijou tak dlouho jako Evropané a čeští hokejisté můžou jenom překvapit. Petr Pavel má kompetenční žalobu připravenou. Prezident ji chce použít ve chvíli, kdy ho vláda nezařadí do delegace na červencový summit NATO v Ankaře. Jak ale v rozhovoru pro Blesk zdůraznil, doufá, že to nebude potřeba. Zdůraznil ale, že hlava státu nemůže být nikdy rukojmím vlády. Lebku svaté Zdislavy už jenom tak někdo neuvidí. Vystavená bude v bazilice v Jablonném v Podještědí jenom při sobotní pouti. Potom bude podle pražského arcibiskupa a administrátora litoměřické diecéze Stanislava Přibyla uschována.
3: Budeme sledovat její další kondici, to znamená je pod nějakým restaurátorským zásahem a potřebuje ještě nějakou dobu, než dokonale, bych řekl, vyschne a bude jasné, v jaké další kondici se bude nacházet.
1: Připomenu, že zloděj relikvii z baziliky ukradl 12. května, pak ji zalil do betonu a chtěl ji pohřbít v řece. Policie ho ale zatkla a lebku zachránila. Průměrná délka života ve Spojených státech hlásí rekord. Vyšplhala se až na 79 let, což se nikdy předtím nestalo. Stojí zatím prý hlavně úbytek lidí závislých na drogách a zásadní pokles kriminality. Přesto ale podle naší zpravodajky Hedviky Miller Spojené státy v tomto ohledu pořád zaostávají za Evropou.
4: Za tímto přelomovým výsledkem tak stojí úspěšný boj s vnitřními krizemi země. Statistiky tady poprvé po dekádách hlásí úbytek smrtelných předávkování drogami. Klesá počet vražd. Svůj pozitivní účinek mají i nové léky na obezitu. Amerika tímto číslem ale pouze smazala předchozí propady. Dál zůstává zhruba 3 roky za evropským průměrem. Tam jsou premianty Itálie a Španělsko, kde se lidé dožívají 83 až 84 let. Ze Spojených států Hedvika Miller.
2: Hokejové mistrovství světa na rádiu Rockzone.
1: Čeští hokejisté můžou dneska jenom hodně překvapit. Ve svém posledním vystoupení v základní části mistrovství světa ve Friburgu je totiž čeká naprostý favorit celého šampionátu – Kanada. A vylepšit si právě s ní dojem z včerejšího zápasu, kdy jsme prohráli s Nory vysoko a ostudně 1-4, bude opravdu hodně těžké. Obránce Michal Kempný ale hned nestahuje kalhoty. Potvrdil, že se naši budou snažit udělat všechno proto, aby před čtvrtečním čtvrtfinále naskočili na dobrou vlnu. Jestli se jim to povede, bude jasnější večer. Zápas začíná 20 minut po 8. Def Leppard potěšili fanoušky, poslali jim svoji verzi hitu depešáku Personal Jesus. Videoklip konkrétně k ní natočili v únoru během jejich angažmá v Las Vegas, které si nemůžou pořád vynachválit. Song jako takový ale původně nahráli mnohem dřív, a sice už v roce 2018 pro sérii Spotify Singles. A není toto jediné, čím chce kapela udělat svým věrným radost. V současnosti také pracuje na svém 13. studiovém albu, které by mělo spatřit světlo světa na začátku příštího roku. A pojďme ještě na počasí. V tuhle chvíli všude na celém území České republiky s výjimkou těch nejvyšších vrcholků máme teploty kolem 30. Co se týče noci, klesne to ale ne moc. Pohybovat se budeme kolem 15-16 stupňů. No a zítra zase pařák. Nedá se nic dělat, jasno až polojasno a teploty kolem 32 stupňů.
0: Tak jo, děkujeme pěkně za zprávy, Zuzce. Po 15. hodině tady dáme Volbeat, taky Mr. Big a na úplnej úvod Kabáty a jejich Malou dámu, tak ještě jednou krásný odpoledne.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Metallica, rok 1988, klasický album Injustice for All a pecka Harvester of Sorrow na rádiu Rockzone.
1: Rádio Rockzone, doprava z Global Assistance.
0: Pojďme se podívat, jak to teď vypadá na silnicích 15.23. Situaci v Praze sleduje Marek, ahoj.
2: Ahoj Šimone, srážka tří osobních aut stále komplikuje provoz ve Vídeňské směrem do Vestce na kruhovém objezdu s Kunratickou spojkou. V Pitkovicích v Žampionové ulici u křižovatky s Křemenáčovou bouralo osobní auto s autobusem. Popojíždět budete na pražském okruhu směrem na letiště mezi Lochkovským tunelem a Ořechem a pomalu to jede na jižní spojce směrem na Černý most mezi Spořilovem a Štěrboholy. Z Global Assistance, Marek.
0: Marku, díky, já ještě jednu Prahu připojím na šestce ve Střešovické ulici u křižovatky s ulicí v Průhledu. Tam bouralo osobní auto s tramvají, počítejte s možnými komplikacemi. Dálnice D1, 131. a půl kilometr ve směru na Prahu, tam nabouralo osobní auto do svodidel a neprůjezdný je jeden jízdní pruh, kolona má přes 2 kilometry. V Plzni v Liticích v ulici Kvalše u křižovatky s Klatovskou došlo ke střetu dodávky s cyklistou. Nehoda je se zraněním. V Českých Budějovicích v Nádražní ulici u křižovatky s Průmyslovou bouraly dvě osobní auta, doprava tam zpomaluje. A velký pozor taky na Orlickou, Ústecku, v Český Třeboví, v Litomyšlský ulici u křižovatky se Sadovou. Tam zasahují záchranáři u nehody dvou osobních aut. Počítejte s omezením provozu. Tak jo, my si dáme hym, dáme si taky novinku od The Strokes, Go in Shopping. No a hnedka potom, přátelé, slibovaná soutěž o dva lupeny na party Rádia Rockzone na 11. červen na loď Cargo Gallery na Smíchovský náplavce, kde zahrajou Portless a Totální nasazení, tak si na to počkejte.
1: Rádio Rockzone.
3: Parvileta 2026, Poděbrady 10. až 11. července, 25. ročník legendárního festivalu v nádherném areálu u jezera. Tři sestry, Ivan Mládek a Benjo Band, vypsaná Fixa, Proteus a mnoho dalších. Navíc se můžete zúčastnit běhu na 10 km Run Barvileta. Více info barvileta.cz a Facebook.
4: A zásilka z Datártu dorazila do vídejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce vídejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
5: V boxech od Černáku po Zličín si vyzvednete svou objednávku rychle a zdarma. Datárt. Opravdový elektrospecialista.
6: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaa.auto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
8: Léto. Slunce. Plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
9: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
10: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CR-V, ZR-V a HR-V až téměř 250 000 korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
9: Těšíme se na vás.
11: S Rockzonem na DABu i na Sněžník se vyhrabu.
12: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
1: Novinka. Exkluzivně na Rádio Rockzone.

0: Dohrála finská kapela Him a Wicked Game 15.35. Přátelé, je to tady slibovaná soutěž odvalupené na party Rádia Rockzone, tedy na akci, která proběhne ve čtvrtek 11. června na lodi Cargo Gallery na Smíchovský náplavce a koncertovat tam budou k tanci a poslechu Totální nasazení a Portless. Mám tady dva lupeny na tuhle určitě výtečnou akci, takže kdo má zájem si zahrát, ať mi zavolá na 255 700 707. No a vypadá to, že už to někdo zkouší. Rádio Rockzone, kde je na druhém konci drátu, ahoj.
1: Ahoj, Naďa.
0: Naďo, já tě zdravím. Tak předpokládám, že se chceš podívat na party Rádia Rockzone.
1: Ano, ráda bych.
0: Já se tě zeptám, jak dalece znáš kapelu Portless, teda jednu z těch dvou, která tam bude hrát?
1: No, tak to možná úplně neznám. Vím, že jsou to Češi, to vím 100%.
0: Jasně, jasně.
1: A vím, že jsou, počkej, Portless, tam je zpěvák ze Portless Bands, Krištof Michal.
0: No tak možná si mě trošku předběhla, protože v tom případě ti ani možná nebudu muset dávat možnosti, protože otázka zní následovně. Portless vznikly v roce 2012 rozpadem jiné kapely. O kterou šlo?
1: No, tak
0: tak si odpověděla dřív, než jsem položil otázku, teď jsme si to jenom potvrdili. Naďo, já ti moc gratuluju, vyhráváš od nás dva lupeny na tuhle akci, koho vezmeš sebou?
1: Tomáše.
0: Tak jo, tak Tomáš a Naďa. Další dvojice, která se podívá na party Rádia Rockzone ve čtvrtek 11.6. na lodi Cargo Gallery. Každopádně, Naďo, já ti moc gratuluju a prosím tě, vydrž mi na drátě, domluvíme se, jak si převezmeš lupeny, OK?
1: Určitě, díky.
0: Tak jo, rádo se stalo. My pojďme dál, před náma jsou Black Sabbath a živák Children of the Grave.
2: Radio Rockzone, muzika na tělo.

0: Rádio Rockzone, kam dnes naživo.
1: Tak, pojďme se podívat na nějaký koncerty. Můžete dneska večer vyrazit. No, já si myslím, že ta nabídka je dneska poměrně bohatá. Každopádně kompletní seznam všech hudebních akcí najdete jako vždycky na našem webu rockzone.cz v sekci Club Life a nebo na našich sociálních sítích. Já určitě doporučím Sasazu, kde vystoupí legendární německý punkeři Toten a předskočejí jejich krajiny 24/7 Diva Heaven. V Lucerna Music Baru americká kapela Blue October, v Café v se argentinská ženská dvojice Pacifica a jako support dánský Lavine, ve vagonu Dikobraz a Kalsari Kenneth, v Kafé na půl cesty Stormin, na sedmičce na Strahově Eihle, Audio Attaché a Lisa a Modrý v opici Billy Rudin a Fus Sagrado. V Brně dneska v Metro Music Baru B-side band a hosté oslaví tam 20 let kapely a v Plzni tam mám taky jednu akci, v Zachs pubu zahrajou Hybaj. Tak, já doufám, že jste něco vybrali, případně pojďme na další muziku tady na rádiu Rockzone, dáme The Clash a dáme taky švédský Sabaton, The Unkillable Soldier.
0: Rádio Rockzone.
2: Zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz. Pod hladinou řeky.
3: Gorillaz vydali smutnou desku plnou truchlení za mrtvé kamarády a navíc je v nich ale přítomna vůně orientu, hlavně indické kultury. A vedle základního vydání vyšla exkluzivní verze, která obsahuje navíc i další 4 skladby, které se do původního konceptu založeném na uzavřeném cyklu písní nehodily a vystupují na nich i místní indiční muzikanti. My si Gorillaz dáme večer v 11 na Radio Rockzone.

0: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Tak v 16 hodin další zprávy se Zuzkou, teď ale ještě jeden rychlej pohled na dopravu. Marku, jak to vypadá v Praze, ahoj.
2: Ahoj Šimone, Pražský okruh popojíždí v obou směrech před Ořechem. Pomalu to jede na jižní spojce směrem na Smíchov mezi Krčí a Barandovským mostem. Ve směru na Černý most se zdržíte mezi Spořilovem a Štěrboli. Hodně plná je Bělohorská ve směru z centra před Ankarskou. V koloně navíc došlo k nehodě a zdržíte se ještě ve Gvelské cestou z Hloubětína do Letňan. Z Global Assistance, Marek.
1: Marku, děkuju, já se ještě v rychlosti podívám, jak to vypadá na mimo pražských komunikacích. V Brně v Odbojářské ulici tam došlo ke střetu osobního auta s cyklistou, na místě zasahují záchranáři, počítejte s omezením a na výjezdu z Český Třeboví na Třebovice šetří policie dopravní nehodu s kratším zdržením, počítejte v obou směrech.
0: Radio Rock Zone. Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, trička, bilabil, CZ. Utečte před horkem do regionu Tenengau. Rozmanitost a osvěžení nabízí 34 výletních cílů. Poznávejte přírodu a ochutnejte tenengauský sýr přímo na salaši. S kartou pro hosty získáte slevy a děti mají vstup zdarma do světa soli nebo na lanovky. Objevte rozmanitost Tenengau. Léto v Salzbursku. Proto žijeme.
3: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Krásný byt, že jo? Taky toužíte po novém bydlení. Už v úterý se v Eurojackpotu hraje nejen o obří peníze, ale navíc o luxusní byt v Praze v hodnotě 20 milionů. Eurojackpot.
8: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
9: Má tvoje oblíbená kapela na to dostat se až na vrchol žebříčku? Právě tvůj hlas může rozhodnout o tom, kdo ovládne další Českou desítku s Aňou. Poslouchej Českou desítku s Aňou každou středu v 9 večer a v repríze v sobotu ve stejný čas. Mladá hudba, která si zaslouží tvoji pozornost. To je Česká desítka s Aňou na Radio Rock Zone.
0: Radio Rock Zone.
10: Muzika na tělo.

0: Původně kapela The Who, tohle ovšem byla cover verze od Limp Bizkit na rádiu Rockzone Behind Blue Eyes. Tak za půl minuty necelou je tady 16. hodina, přátelé. Z moderátorský židle vás opětovně zdraví Šimon Kalousek, přeju pohodový úterní odpoledne, se mnou už taky Zuzka, pojďme rád další zprávy na úvod hodiny, ahoj.
1: Ahoj, hezký odpoledne, já musím říct moje oblíbená cover verze od Limp Bizkit, když už to tady zaznělo, a moje oblíbení Die Toten Hosen jsou dneska taky v Praze, to je pro mě taky dobrá zpráva, hrajou v klubu Sasazu, takže kdybyste měli Lupeny, tak určitě tam vyražte a užijte si to, budu vám to mírně závidět, protože to dneska nestihnu. No a kdybyste to měli blíž třeba do Plzně, tak Hybaj do Zachspabu, kde hraje kapela Hybaj, to už jsem vlastně říkal. Pojďme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Dominik Feri je z vězení venku, Andrej Babiš odmítá svůj střed zájmu a pád Baníku do druhé ligy by byl šok. Dominik Feri je volný. Teplický soud vyhověl žádosti bývalého poslance a propustil ho z vězení na podmínku. Zkušební dobu mu přitom stanovil na 3 roky. Jeho rozhodnutí je navíc v tuto chvíli už pravomocné. Psycholožka z věznice řekla, že Feriho osobnost je vyrovnaná a další pobyt za mříže by k nelibosti zástupce poškozených nedoporučila. Feri byl v roce 2023 odsouzený za 2 znásilnění a 1 pokus o ně. Andrej Babiš podle sebe svůj střed zájmu vyřešil. Premiér a šéf hnutí ANO dokonce tvrdí, že tak učinil daleko nad rámec českých i evropských zákonů. Holding Agrofert podle svých slov nevlastní a nebude z něj mít žádný prospěch. Evropská komise je prý jenom nucená reagovat na podněty české opozice a proto se na celou věc teď doptává českých úřadů. Komise ale také hrozí tím, že žádné firmě napojené na Babiše do vyjasnění celé věci nedá dotace. Problematické se jeví i to, že premiér sice možná z Agrofertu prospěch mít nebude, jeho děti, ale ano. Poláci už mají husary. Do země našich severních sousedů dorazili ze Spojených států první 3 stíhačky F-35, kterým Poláci říkají právě husaři. Snesli se k zemi na letecké základně v Lasku. Jejich oficiální slavnostní přivítání v polských ozbrojených silách je pak naplánováno na 12. června.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Fotbalová baráž o první ligu je tady. A nutno říct, že v historii se zatím ještě nikdy nestalo, že by tým z druhé ligy postoupil do první a ten z první spadl. Ale co není, může být. V těchto dnech se o to poperou Baník Ostrava s Táborskem a Slovácko s Artisem Brno. První zápas je přitom na plánu už dneska v 6 večer v Ostravě. Podrobnosti dodá náš redaktor Tomáš Zemánek.
3: Dneska druhý nejhorší tým z první ligy Baník Ostrava vyzve vicemistra druhé ligy Táborsko. Jeho trenér Radek Kronďák se těší, ale na týmovém Instagramu dodává pohled realisty.
4: Když nám to někdo řekl, že bude hrát se Ostravou, tak tomu nebude nikdy věřit, ale prostě je to tak. Strašně těžký zápas samozřejmě.
3: Ve zcela opačné situaci je kouč Baníku Josef Dvorník. Do dvojzápasu jde jako jasný favorit.
5: V podstatě tam nejde úplně moc věcí teďka jako fyzicky natrénovat, spíš těch hráče vyladit, ať si uděláme dobrou pozici pro dvojzápas s Táborskem.
3: Dvorníkův tým patří mezi nejpopulárnější v zemi. Potenciální pád do druhé ligy by znamenal sportovní katastrofu.
1: Schladit v kině se dneska můžete třeba na filmu Šedá zóna. Režisér Guy Ritchie v něm přináší akční špionážní příběh, kde má každé rozhodnutí rychlé následky. Pokračuje Saša Ptáčková.
6: Sledujeme 2 elitní specialisty na tajné operace, kteří pracují na hraně zákona.
7: They work between the moral and the immoral. The black.
6: Jejich nová mise se zvrhne v nebezpečnou hru o miliardy a přežití jedné klíčové ženy. Během akce napříč Evropou se ukazuje, že v tomhle světě není nikdo úplně nevinný.
8: I am aware that there is a 300 foot deep untraversable ravine, but if you give yourself enough runway, build up some speed and flap your arms like so, it should take the bump out of the landing.
1: A před další muzikou ještě počasí, tak vedro bude až do pozdních nočních hodin a i v kruté noci se ty teploty nikam dolů moc nedostanou, počítejte někam kolem 15 stupňů. No a zítra to bude velmi, velmi podobné dnešku, bude jasno až polojasno, teploty maximálně do 31 stupňů a na jihu Moravy může být dokonce až 33.
0: Děkujeme pěkně, no a teď už tedy ta další zmiňovaná muzika, po 16. hodině Paparouč, taky YouTube a na úvod hodiny horký, že slíže a silný refrén.
2: Rádio Rockzone, muzika na tělo.

0: Velká legenda světové hudební scény Bruce Springsteen, rok 1975, album Born to Run a titulní věc téhle desky právě teď na rádiu Rock Zone.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Tak, pojďme to umrknout, 16 hodin 20 minut. Marku, jak to teď vypadá v Praze, ahoj.
2: Ahoj Šimone, ucpaný je Pražský okruh směrem do Modletic mezi Zličínem a Ořechem. V protisměru to jede pomalu mezi Lohkovem a Ořechem. Popojíždět budete taky na Štěrbolské spojce směrem k Barandovskému mostu. Na jižní spojce směrem na Černý most je kolona mezi Spořilovem a Štěrboholy. A ve Kbelské se zdržíte mezi Hloubětínem a Letňany směrem k Ústecké D8. Z Global Assistance, Marek.
0: Marku, děkuju, já ještě jednu Prahu připojím. Na Trojském mostě směrem z centra bouraly dvě osobní auta, projíždějte tam opatrně. Kousek za Prahou v Říčanech, v Říčanské ulici havarovala motorka, na místě zasahují záchranáři. Na trase z České Lípy směrem na Mladou Boleslav na příjezdu do Starých Splavů probíhá vyšetřování nehody dvou osobních aut, na místě počítejte se zdržením v obou směrech. Na Liberecku na výjezdu z Českého Dubu směrem na Osečnou bouralo osobní auto s autobusem, místo nehody je průjezdný Kevadlově a na Jihlavsku v Dušejově na místní komunikaci došlo k nehodě dvou osobních aut, počítejte s omezením provozu. Red Hot Chili Peppers dáme a předtím taky novinku od Foo Fighters of All People.
1: Radio Rock Zone.
3: E-Report. Hudební magazín s více než 30-letou tradicí. Exkluzivní rozhovory a reportáže. Novinky videa a blogy rockových hvězd. Soutěže o superceny a kalendář akcí. Bav se hudbou na e-report.cz.
4: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme je perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
5: Carglass opraví, Carglass vymění.
6: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
8: Každý den od 6 večer zvedáme oponu. Hodina rockových živáků non-stop. Nekonečný koncert na rádiu Rock Zone.
1: Novinka. Exkluzivně na rádiu Rock Zone.

0: Rádio Rockzone, počasí.
1: Tak aktuální teploty v Česku atakují tropickou třicítku, k tomu samozřejmě slunečnou. Jasná obloha nás bude provázet i nocí na zejtřek, kdy se budou teploty pohybovat mezi 16 až 11 stupni. Zítra přes den zase převážně slunečnou, pouze na východě Moravy a na jihu Čech místy výjimečně přehánky s malou pravděpodobností i bouřky a nejvyšší denní teploty 26 až 31, na jihu Moravy až 33 stupňů Celsia. Pojďme dát Europe a taky Dropkick Murphys a jejich předělávku folkový klasiky We Shall Overcome.
0: Radio Rock Zone. Festival Vesuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamil Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Lupeny jsou na www.vesuv.cz.
2: Gorillaz vydali smutnou desku plnou truchlení za mrtvé kamarády a navíc je v nich ale přítomna vůně orientu, hlavně indické kultury. Vedle základního vydání vyšla exkluzivní verze, která obsahuje navíc i další 4 skladby, které se do původního konceptu založeném na uzavřeném cyklu písní nehodily a vystupují na nich i místní indiční muzikanti. My si Gorillaz dáme večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Tak ještě než si tady v 17 hodin dáme další rychlej přehled zpráv se Zuzkou, tak omrkneme dopravu 16.42. No a jak to teď jede v Praze, to už nám řekne Marek z Global Assistance. Ahoj.
2: Ahoj Šimone, hodně plná je jižní spojka směrem na Černý most mezi Spořilovem a Štěrboholy. V opačném směru se zdržíte mezi Krčí a Barandňákem. Ucpaný zůstává pražský okruh mezi Zličinem a Ořechem ve směru do Modletic. V protisměru si postojíte u Barandova a pořád po pojíždí k Belská cestou z Hloubětína do Letňan. Z Global Assistance, Marek.
1: Marku, děkuju, já připojím ještě nějaký čerstvý události z Prahy. Na Zličině v Ringhoferově ulici došlo k dopravní nehodě osobního auta s nákladním, čekejte tam omezení. Na Žižkově v ulici Jana Želivského u křižovatky s Biskupcovou poblíž zastávky MHD Biskupcova se srazilo osobní auto s tramvají. Na místě počítejte se zdržením, blokované jeden jízdní pruh. A v Kunraticích v Kramerjově ulici došlo ke střetu cyklisty s chodcem, na místě zasahou záchranáři. No a ještě jedna nehoda mimo Prahu na Příbramsku na trase mezi Starou Hutí a Novým Knínem. Tam došlo ke střetu osobního auta s vlakem, na místě taktéž záchranáři, počítejte s omezením.
0: Radio Rock Zone. Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, byla, CZ.
3: V drogérii Teta je nyní akce 2 plus 1 zdarma na všechny značky péče o pleť, včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea, L'Oreal Paris, Purity Vision, Beauty of Joseon a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na tetadrogerie.cz.
4: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
5: Lesklé krásné červené, tak to rumba bude. Ve Vraňanech usklízíme, jahody jsou všude.
6: Farma Vraňany aktuálně nabízí první úrodu sladkých jahod. Jahodové koktejly, zmrzliny a dortíky. Začíná doba jahodová.
7: Udělám zdravý nákup na celý týden a v bistru si dám sladkou tečku. Jahodový větrník z čerstvě natrhaných jahod.
6: Farma Vraňany. Vaše zdravé jídlo.
8: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Auto Jarov.
9: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CR-V, ZR-V a HR-V až téměř 250 000 korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
8: Těšíme se na vás.
10: Chceš slyšet svůj oblíbený song? Pošli nám přání a my ti ho pošleme zpátky do éteru. Každý večer od 7 do 8. Volej 255-700-707 nebo piš na hrajeme@rockzone.cz. Hrajeme na přání na Rádiu Rockzone.
0: Rádio Rockzone. Muzika na tělo.

0: Low Light Love a samozřejmě kapela Placebo na rádiu Rockzone. Tak přátelé, máme přesně 17.00, to je ta chvíle, kdy vás opětovně od mikrofonu zdraví Šimon Kalousek, pohodový úterní odpoledne. Před náma poslední společná hodinka pro dnešní den, tak pojďme v jejím úvodu na další zprávy. Zuzka je tu, ahoj.
1: Ahoj, hezký odpoledne, tak já začnu rovnou ve Švýcarsku, protože další zápasy mistrovství světa jsou odehrány, alespoň z první třetiny. My se hokej budeme věnovat i ve zprávách, ale teď jenom tak aktuálně. Po první třetině v souboji Ameriky s Rakouskem vede Amerika 2-0, no a v souboji Švédsko-Slovensko je to v tuhle chvíli taktéž po první třetině zatím vyrovnaný 1-1. Tolik aktuální informace. Teď se pojďme ale podívat ještě do klubů, to je taky aktuální, tam taky můžete vyrazit. Třeba v Praze v Café v Lese hraje Pacifica a Levine, no a nebo můžete třeba zamířit do brněnského Metro Music Baru, kde je kapela B-Side Band a také její hosté, protože slaví 20 let. Další naše tipy najdete, na to jste zvyklí, na www.rockzone.cz v sekci Club Life a nebo na našich sociálních sítích. Dneska toho tam pár je, tak máte z čeho vybírat. My pojďme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Vedro ničí celou Evropu. Případ záškrtu dítěte zaměstnává kriminálku a čeští hokejisté potřebují k druhému místu ve skupině zázrak. Vedro není jenom u nás. Rekordní pařáky hlásí už v tuto chvíli také Francie a Velká Británie. Země galského kohouta třeba zaznamenala nejteplejší květnový den v celé své historii. Teploty vystoupaly ve stínu až k 630 stupňům. Podobně je na tom i ostrovní stát. A brzy budou další. Třeba ve Španělsku se mohou teploty tento týden dostat až k 38 stupňům. A Itálie už kvůli tomu omezila pracovní dobu lidem, kteří pracují pod širým nebem. Není přitom jisté, že s novým týdnem se něco změní. Meteorologové varují, že vedra můžou trvat hodně dlouho. Dovolená je pro Čechy drahou záležitostí. Proto je dobré vědět, že pro našince s příjmy v českých korunách letos nejvíc zlevnily všeobecně Asie a pak také Velká Británie a Švédsko. Jsou ale i země, kde si podle hlavního ekonoma XTB Pavla Peterky výskat nebudeme.
3: Naopak nejdražší vyjde Turecko. I přes výrazné oslabení liry o 19% je cena dovolené v Turecku vysoká kvůli vysoké inflaci, která dosáhla 32%.
1: Hloubš do kapsy sáhneme také v Maďarsku, v Latinské Americe a v Austrálii. Ostravští kriminalisté mají plné ruce práce. Vyšetřují úmrtí malého chlapce, který zemřel 18. května po převozu do Prahy údajně na respirační formu záškrtu. Přesnou příčinu smrti ale zatím úřady nepotvrdily a tak je všechno na vodě. Policisté se přesto celou věcí zabývají jakožto trestným činem proti životu a zdraví. V ostravské nemocnici skončila celá rodina nakaženého chlapce a lékaři všechny preventivně přeléčili antibiotiky. Zdroj infekce zůstává neznámý, v akci jsou ale i sociální pracovníci.
2: Hokejové mistrovství světa na rádiu Rockzone.
1: Češi mají pořád šanci na druhé místo ve skupině, ale popravdě byl by to velký zázrak. Museli by si totiž z dnešního zápasu s favorizovanou Kanadou odnést 3 body, což není podle odhadu skoro vůbec pravděpodobné, dokonce ani možné. Ve sportu jsme se ale mnohokrát přesvědčili, že všechno jde, když se chce, takže to asi bude celý národ sledovat. Zápas začíná 20 minut po 8 večer. A jak to, že jsou naše šance najednou docela velké? Pomohli naši včerejší přemožitelé z Norska, kteří porazili Dánsko až 4-3 v prodloužení. Jsou tak sice zatím druzí, ale náskok před námi mají jenom 2 body. Premiéra dokumentu o Travisi Barkerovi má svoje datum. Snímek Travis Barker Louder Than Fear bude digitálně uveden 13. srpna na platformách Hulu a Hulu on Disney+. Dokument, který režírovali Justin Krug a Michael Dwyer, mapuje život a kariéru bubeníka Blink-182, leteckou havárii z roku 2008, při které málem přišel o život, i syrovou a vykupující cestu, na kterou se poté vydal. Bude to upřímné a necenzurované a tak může být letošní léto zase o něco zajímavější. A pojďme na ty teploty. I ty jsou ryze letní. Dneska až do pozdního večera se budeme pohybovat kolem 28-30. V noci můžou teploty klesnout někam k 15, ale zítra budou zase hodně nahoru. Bude až 31 stupňů, na Moravě dokonce 33. A k tomu jasno nebo polojasno.
0: Děkujeme pěkně, po 17. hodině nás tady čekají Parkway Drive, taky JAR a na úplný úvod Counting Crows a je hitovka Accidentally in Love.
2: Radio Rockzone, muzika na tělo.

0: Německá legenda Scorpions, rok 1984, album Love at First Sting a hitovka Big City Nights na rádiu Rockzone.
1: Rádio Rockzone, doprava z Global Assistance.
0: Tak pojďme znovu na silnice 17.20. Marku, jak to teď jede v Praze? Ahoj.
2: A už, Šimone, popojíždět budete na pražském okruhu směrem Domovletic mezi Zličínem a Ořechem. V protisměru se zdržíte od Barandova. Pomalu to jede na Štěrbovské spojce směrem k Barandovskému mostu a silný provoz je ve Kbelské ve směru do Letňan. Z Global Assistance, Marek.
0: Marku, já tě doplním, každopádně děkuju. V Holešovicích ve Veletržní ulici u křižovatky s Malířskou bouraly dvě osobní auta, neprůjezdný je jeden jízdní pruh. Na Praze 8 v ulici pod sídlištěm u křižovatky s Horňáteckou směrem na Střížkov došlo ke střetu motorky s chodcem. Na místě zasahou záchranáři, počítejte s omezením. Na jižní spojce ve směru na Černý most před sjezdem na Strašnice nabouralo osobní auto do svodidel. A pozor, tady v Praze taky ve Vršovicích v Petrohradské ulici bouraly tam dvě osobní auta a provoz je částečně omezený. Mimo Prahu pozor, v Brumburku v Komenského ulici u křižovatky s Radniční dva osobáky v sobě na místě blokovaný jeden jízdní pruh, projíždí se bez zdržení. V Brně v ulici Milady Horákové poblíž křižovatky se třídou Kapitána Jaroše havarovaly dvě osobní auta, na místě počítejte se zdržením i v okolních ulicích. A konečně pozor taky v Ostravě Dubině na Plzeňské ulici u křižovatky s Junáckou, tam se srazilo osobní auto s nákladňákem a zdržení je nárazový. Dáme Metaliku a dáme taky novinku od kapely Pretty Reckless, Love Me, už za chvíli.
1: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone.
3: Zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusinovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz. Pod hladinou řeky.
4: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Užijte si dva dny plné zábavy pro celou rodinu.
8: Už 29. a 30. května vás zveme do parku u OC Letňany
7: na akci Letňany nejen dětem.
8: Těšit se můžete na koncert kapely Voxel, Tobiase Freju,
7: pohádková divadelka i hudební vystoupení pro děti,
8: zábavné aktivity, vědomostní kvíz,
7: tombolu z dárky
8: a na závěrečnou oslňující dronovou show.
7: A to nejlepší, vstup na akci je pro všechny úplně zdarma. Letňany nejen dětem.
8: 29. a 30. května na v parku u OC Letňany. Na akci vás zve městská část Praha 18 a obchodní centrum Letňany.
9: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
10: Někdy je backstage zajímavější než samotný koncert. Co se děje v zákulisí a mimo pódia, nejen u rockových hvězd, to pro vás zjišťuju každý čtvrtek od 13 hodin. Pravidelný host pořadu Od poslech Toma Fredeho na rádiu Rockzone.
1: Novinka exkluzivně na rádiu Rockzone.

0: Britská parta Coldplay je moje oblíbená záležitost In My Place v živém provedení, no a samozřejmě celá hodinka živáků už od 6 v našem pravidelném pořadu Nekonečný koncert, který si dneska dáte se Zuzkou. Ode mě ještě AC/DC a dáme také kapelu Hailstorm a jejich The Steeple.
1: Radio Rock Zone.
2: E-Report. Hudební magazín s více než 30letou tradicí. Exkluzivní rozhovory a reportáže. Novinky videa a blogy rockových hvězd. Soutěže o super ceny a kalendář akcí. Bav se hudbou na e-report.cz.
3: Gorillaz vydali smutnou desku plnou truchlení za mrtvé kamarády a navíc je v nich ale přítomna vůně orientu, hlavně indické kultury. Vedle základního vydání vyšla exkluzivní verze, která obsahuje navíc i další 4 skladby, které se do původního konceptu založeném na uzavřeném cyklu písní nehodily a vystupují na nich i místní indiční muzikanti. My si Gorillaz dáme večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Tak my se pro dnešek rozloučíme pohledem na silnice 17640. Kuba nám popíše situaci v Praze, ahoj.
2: Čau Šimone, pěkné odpoledne. V Praze v Koblesích na Opálkově ulici u křižovatky se Střelničnou bourala dvě osobní auta. Očekávejte tam kratší zdržení. Na Praze 4 v ulici Zálesí u křižovatky s ulicí pod Višňovkou bourala dvě osobní. Také dvě osobní stojí po nehodě v Modřanech na Modřanské ulici u křižovatky s ulicí pod Belárií. A co se týče kolon, popojíždí se například na Hlávkově mostě a Vlznově ulici směrem k Hlaváku a obousměrně je ucpaný Pražský okruh před Ořechem. Z Global Assistance, Kuba.
1: Kubo, díky. Na dálnici D2 na prvním kilometru u Brna směrem od Bratislavy bouralo osobní auto s nákladňákem, na místě zasahuje policie, kolona má zhruba 3 kilometry. Na Brněnsku na trase z Drásova směrem na Čebín se srazily dvě osobní auta a projíždí se jedním pruhem. A pozor taky v Třebíči na Karlově náměstí, tam havarovalo osobní auto, počítejte s omezením provozu. Tak přátelé, ode mě je to pro dnešek všechno, já vám přeju krásný zbytek úterka, od 6 už s váma Zuzka Rastychová a naše pravidelný pořady Nekonečný koncert a Hrajeme na přání. No a my si to zítra ve středu společně dáme pro změnu od 6 do 9 večer. Do té doby čus.
0: Radio Rock Zone.
3: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk.

0: jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CR-V, ZR-V a HR-V až téměř 250 000 korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
6: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Sejdem se na Rock Doku a bude nám do skoku. Budou tam Portless a taky Pankáči, pověstní Totáči. Party Rádia Rock Zone. 11. června na lodi Cargo Galery na Smíchově. Vstup v 18.30.
8: Rádio Rock Zone. Muzika na tělo.

0: Tak je to tady 6. hodina, za chviličku odbude, protože pořád ještě neodbyla, žádný velký vítání tady dneska nebude, protože jsme tady spolu už od 2. hodiny odpolední, jenom jsem tak trochu vyměnila židle, nebo líp řečeno, jsem si sedla ještě na druhou židli, kromě té zprávařské i na tu moderátorskou. Ono je to někdy dobrý sedět zadkem na dvou židlích, aspoň máte větší jistotu, že vám aspoň jedna zůstane, i když víte, jak to v tom životě chodí, někdy vám prostě podkopnou všechny najednou. Nic, otočme listé, ještě než si dáme čerstvý zprávy, který mám samozřejmě připravený, tak se podíváme na led, protože se hraje druhá várka dnešních zápasů na mistrovství světa ve Švýcarsku. No a máme to v obou případech po druhé třetině. Amerika vede nad Rakouskem celkem vysoko 4-1 a Švédové pořád ještě drží malý náskok nad Slováky a v tuhle chvíli je to 3-2. My samozřejmě budeme sledovat, jak se to na tom ledu vyvíjí. Vy můžete sledovat třeba naše webovky v sekci Club Life, tam najdete místa, kam byste si dneska mohli jít zatrsat a není to žádný led, ani jeden tam nevidím. Třeba v Praze do Vagónu můžete zajít na Dicka Obrejse a Kalzarikenit. No a třeba do Plzně, do Zachspabu na kapelu, která se jmenuje hezky česky Hybaj. Tak hybaj na ty webovky, hybaj na sociální sítě, tam těch typů najdete ještě mnohem víc, no a my jdeme honem na všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Dominik Ferry se má svým obětem omluvit. Motocyklový šampion Marc Márquez se vrací do hry a rybičky 48 plánují na příští rok jen jeden koncert. Dominik Ferry je volný. Okresní soud v Teplicích vyhověl žádosti bývalého poslance za TOP 09 a pustil ho z vězení na podmínku. Ex-politik si odpikal 2/3 z 3letého trestu za znásilnění. Soudce Jaroslav Malchus stanovil zkušební dobu 3 roky a dohled nad odsouzeným.
2: Po dobu, kdy bude trvat dohled, by odsouzený měl jednak dát poškozeným potřebnou míru zadosti učinění, což soud nakonec vyhodnotil jako nepeněžitou formu zadosti učinění, písemnou neveřejnou omluvu a podrobit se resocializačnímu programu.
0: Proti propuštění Dominika Ferryho byl zástupce zmocněnkyně poškozených. Podle jeho názoru z něj mají ženy strach. Rozhodnutí je ale pravomocné. Na Bulovce je pořád klid. Americký lékař, který je v pražské nemocnici od minulého pátku izolovaný kvůli kontaktu s nakaženým ebolou, je dál bez příznaků. Podle lékařů se mu navíc pořád daří opravdu dobře. Jediné, co ho trápí, je vedro. Speciální biobox, ve kterém nepřetržitě pobývá, není totiž možné klimatizovat. A v Praze je přitom už 4. dnem nad 30 stupňů Celsia. Proti ebole je to ale malicherná strast. Státní nemocnice na Slovensku se topí v dluzích. Jejich závazky vůči sociální pojišťovně už vzrostly o stovky milionů eur a dále se zvyšují tempem skoro 1 000 000 eur denně. Nemocnice tvrdí, že po zaplacení mest, léků a energií jim na odvody prostě nezbývá. Pokračuje náš slovenský zpravodaj Josef Balko.
3: Dlh státních nemocnic ku koncu vlaňajška vyšplhal na takmer 37 miliard korun. Z toho 25 miliard je po lehotě splatnosti. Obrovský dvojtretinový podiel štruktúry zmeškaných platieb tvorí a nezaplatené odvody do sociálnej poisťovne. Tempo zadlžovania sa pritom zrýchľuje. Narastá nielen dlh, ale aj penály za staré nedoplatky. Môžu za to najmä rastúce náklady nemocníc vrátane platov. Štát teraz hľadá riešenie, ako nemocnice oddlžiť. Jozef Balko, Slovensko.
1: Posloucháte rýchly prehľad správ na rádiu Rockzone.
0: Marc Márquez se vrací do světového šampionátu. Mistr světa MotoGP se objeví na víkendové velké ceně Itálie. Oznámil to jeho tým Ducati. Španělský jezdec v to ani sám nedoufal. Po nehodě ve sprintu v Le Mans začátkem května a následných dvou operacích vynechal hlavní závod ve Francii a také kompletní Grand Prix Katalánska. Všechno ale dobře dopadlo a on je zpátky. Rybičky 48 se v roce 2027 zrovna nepřetrhnou. Kutnorská parta v něm odehraje jenom jeden jediný koncert. Za to bude koncert mega obrovský. Pod názvem Jeden koncert oslaví na pódiu své 25. narozeniny a to 22. května v zámeckém parku Kačina, kde jinde než na Kutnohorsku. Jak potvrdil zpěvák Kuba Ryba, nebudou žádný festivaly, žádný turné, žádné uvidíme se za týden. Jenom jeden večer a jedno místo. Lístky se zatím prodávají za 777 korun, ale to jenom do 31. května, pak půjde cena nahoru.
4: Křídla, tvý srdce je svět. Staň, leč, hned teď.
0: A v Pojďme ještě rychle na počasí, než si pustíme ty skvělý živáky. Tak dneska v noci teploty klesnou někam ke 14, k 15, k tomu bude jasno nebo skoro jasno a velmi podobně. To bude vypadat i celý zítřejší den, jenom teploty zase polezou úmorně nahoru. Čekejte až 31 stupňů, na jihu Moravy by dokonce mohlo být až 33. Tak, další zprávy máme za sebou, no a jak říkal Šimon, já už jsem naznačovala, pořád nekonečný koncert je tady, to znamená, že si dáme hodinku skvělých živáků tady u nás na Rádiu Rock Zone a odstartujeme to velkým klasikem Bon Jovi a Living on a Prayer.
1: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Green Day v nekonečném koncertu na Radio Rock Zone. Týhle americký partičce je známý, že do svých koncertů vkládá hodně politických narážek. A to narážek. Oni to někdy řeknou na plnou hubu, a i když to někdo nemá rád, protože politika podle mnohých k umění a muzice nepatří, jiním za to zase hlasitě tleskají. Tak jsme si je dali bez těch politických keců, co si budem. My si to tady můžeme odstřihnout. No, 18.17, pokračujeme v nekonečném koncertu, ale já to teď na chviličku přeruším, protože se musíme ještě jednou podívat na silnice.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: A začneme v Praze, kde všechno sleduje Kuba. Ahoj, Kubí.
2: Ahoj, Zuzí, pěkný podvečer. V Praze v Patočkově ulici před Davidským tunelem bourala dvě osobní auta. Na místě blokují jeden jízdní pruh. Očekávejte kratší zdržení. Na Praze 5 na ulici k Barandovu u křižovatky s ulicí k Austisu směrem k Pražskému okruhu blokuje provoz nehoda dvou osobáků. Počítejte tam s kolonou. Silnější provoz je v tunelech Blanka, konkrétně mezi Břevnovem a Trojou v obou směrech, a zdržíte se okolo 10 minut na Nuselském mostě do centra. Z Global Assistance, Kuba.
0: Kubi, děkujeme, jeden krásný nový ťukanec mám taky na dálnici D35 na 258,5 kilometru směrem od Mohelnice na Olomouc. Tam blokuje pravý jízdní pruh nehoda osobního auta s nákladňákem, tak tam si taky dávejte pozor a jinak si užívejte nekonečný koncert, protože my za chviličku pokračujeme. Linkin Park a My December.
1: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone.
3: Barvy léta 2026, Poděbrady 10. až 11. července, 25. ročník legendárního festivalu v nádherném areálu u jezera. Tři sestry, Ivan Mládek a Benjo Band, vypsaná Fixa, Proteus a mnoho dalších. Navíc se můžete zúčastnit běhu na 10 km Run Barvy léta. Více info barvyleta.cz a Facebook.
4: Festival Vesuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamil Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Klupeny jsou na www.vesuv.cz.
5: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
6: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
7: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
8: Carglass opraví, Carglass vymění.
9: V Autopalace Spořilov, kde provozujeme specializované Ford Transit Centrum, vám připravíme fleetové řešení na míru s bezkonkurenční splátkou a servisem na jednom místě. Ať jste živnostník nebo velká firma, s legendárním vozem Ford Transit vás nikdo nezastaví. Jako experti z Transit Centra vám garantujeme nadstandardní péči a hlubokou znalost potřeb vašeho podnikání. Pro individuální nabídku navštivte autopalace.cz nebo kontaktujte náš prodejní tým. Ford Transit Centrum Autopalace Spořilov. Rozjeďte své podnikání již dnes.
10: Chceš vědět, co se děje na scéně, backstage i v éteru?
11: Sleduj náš YouTube kanál Rádia Rock Zone. Pořádná dávka muziky a rozhovorů na jednom místě.
10: Třeba pravidelný odposlech Toma Fredeho.
11: A nebo onlineovky v Kotli s Frankem a na Kus řeči s Frankem.
10: Tak dej odběr našemu kanálu.

Wake up!

0: Britské formace Him vylevalo se nedávno nechal slyšet, že by se vůbec nebránil tomu, kdyby se spány z kapely dali zase alespoň na čas dohromady a někam spolu na nějakou malou šňůrku, ani to nemusí být šňůra, vyjeli. Nicméně ostatní pánové na tuto jeho výzvu nikterak nereagovali. Asi se jim do toho nechce. To je pro nás obrovská smůla, protože koncerty Him byly proslavené tím, že opravdu měli nadupanou atmosféru a stálo to za to, ale to nevadí, třeba vylevalo vymyslí něco jiného. Ostatně nějakou partu muzikantů už kolem sebe má, tak se na to můžeme těšit.
1: Radio Rock Zone, kam dnes naživo.
0: Dneska to ale nebude, nicméně nemusíte si zoufat, protože i dneska se dějou věci a ne, že ne. Největší událost dnešního dne se asi koná v pražském klubu Sasazu, kde dneska vystupuje legenda německého punku kapela Die Totenhosen. Můžete ale zamířit i do Lucerna Music Baru, kde hrají Blue October, anebo do Café Vlasy, kde jsou Pacifica a Levine. No a pokud to máte blíž třeba do Plzně, tak Hibaj do Zachspabu, kde hraje kapela Hibaj, a v Brně Hibaj do Metro Music Baru, kde nehraje kapela Hibaj, ale hraje tam B-side band a jeho hosté a oslaví tam společně 20 let. Není to zdaleka všechno, na co jsem vás teď pozvala, ale ještě pořád máte čas na to, abyste hodili oko na naše webovky do sekce Club Life anebo na naše sociální sítě a sami si to tak nějak povybrali. My budeme pokračovat v našem nekonečném koncertu, protože na řadě je teď jedna slavná dáma, Sheryl Crow. A change would do you good.
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo.
2: Rozsvěťme Česko. Projekt u příležitosti Světového dne roztroušené sklerózy. Společně rozsvěcujeme cestu lidem s roztroušenou sklerózou. Přijďte je podpořit a zasadit slunečnici i ve vašem městě. Už 28. května startujeme v Praze v dolní části Václavského náměstí a Českých Budějovicích. O dalších městech se dozvíte na nfimpuls.cz/rozsvitme-česko. Podpořte sázení slunečnic. Podpořte Rozsvěťme Česko.
3: Gorillaz vydali smutnou desku plnou truchlení za mrtvé kamarády a navíc je v nich ale přítomna vůně orientu, hlavně indické kultury. Vedle základního vydání vyšla exkluzivní verze, která obsahuje navíc i další 4 skladby, které se do původního konceptu založeném na uzavřeném cyklu písní nehodily a vystupují na nich i místní indiční muzikanti. My si Gorillaz dáme večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Tak blíží se nám zprávy a protože se budeme věnovat hokeji, tak jsem to tady tak doplnila v pořadu Nekonečný koncert kapelou Sabaton, která pochází ze Švédska, byť zpěvák má českou matku a taky české občanství. Nicméně duší jsou to Švédové, no a Švédi nakonec vymlaskli Slováky v dnešním zápase na mistrovství světa. My se tomu budeme věnovat za chviličku, ale ještě předtím si dáme informace o tom, co by tady Švédy asi taky zdrtilo, a sice pekelný vedro. Pojďme se podívat, jak to bude s počasím.
1: Rádio Rock Zone, počasí.
0: No, bude to tak, jak jsem naznačila, ano, čeká nás opravdu poměrně dost velký vedro. Zítra teploty až někam k 31, možná k 33, uvidíme, jak to dopadne. Ve čtvrtek by to mohlo trošičku polevit, no ale vystoupáme stejně až někam k 25 stupňům. Pátek, sobota 27, 28 stupňů, polojasno nebo skoro jasno. V neděli dokonce zase zavítáme až někam na 30 a maličko, ale opravdu maličko schladit bychom se mohli snad jenom v to pondělí, ale jak to dopadne, to je teda opravdu ve hvězdách. V Nekonečném koncertu je jasno, Aerosmith a Dream On už za chvíli.
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
4: S Rockzonem na DABu i na Radhošce vyhrabu.
5: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
1: Rádio Rockzone. Muzika na tělo.

0: Je to neuvěřitelně příšerný chování, ale člověk dvakrát mrkne a nekonečný koncert je ukončeno. Nedá se nic dělat, zaplať pánbu, že to platí jenom o našem pořadu s datem 26. května. Nemusíte se vůbec ničeho bát, protože zítra úderem 6. hodiny vám zase pro změnu Šimon nabídne pořad nekonečný koncert, tentokrát je středeční. Já k tomu dnešnímu dodám už jenom jedno jediný, přesně za 14 dní tahle ta partička, která právě doznívá pode mnou, tedy kapela Garbage, vystoupí v Praze ve velkém sále Lucerny, což je určitě podstatná informace, kterou byste měli znát. Bude to stát za to, tak si popřemýšlejte, jestli se tam ještě třeba nevejdete, nevtěsnáte, ale teď už opravdu naprostý konec pořadu nekonečný koncert. Kdybyste chtěli nějaký konečný koncert ještě navštívit, tak naposledy vás dneska pozvu třeba v Praze do kafé na půl cesty, kde hraje kapela Storming, anebo na sedmičku na Strahov, kde jsou Ejhle, Audio Attaché a taky Lisa. Další naše tipy najdete na www.rockzone.cz v sekci Club Life, anebo taky na našich sociálních sítích. Honem rychle se tam mrkněte, protože za chviličku už to bude všude možně začínat a my honem rychle jdeme na všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Za vedro může divná poklička. Turistka si chtěla v kufru odvést půlku Sardinie a Slováci na ledě na Švédy nestačili. V Evropě bude dál horko. Nad kontinentem se totiž hromadí vyhřátý vzduch. Server iDnes.cz poukázal na to, že příčinou je takzvaná tepelná kupole. No a to zaujalo našeho reportéra Tomáše Kabáta, který se proto pokusil zjistit víc.
2: Tepelná kupole funguje jako poklice, stlačuje vzduch pod sebou a tím brání příchodu studenějších front. Meteoroložka Dagmar Honcová tvrdí, že i v Česku kvůli tomu budou teploty nad 30.
3: Je to dáno tím, že se budeme nacházet v tu chvíli v oblasti vysokého tlaku vzduchu. Společně k nám bude proudit původem tropický vzduch a s nejvyšší odpolední teploty budou vystupovat vysoko přes 30 stupňů Celsia.
2: Tepelné kupole zůstávají nad územím hodně dlouhou dobu.
3: Kolikrát to může být vlna veder spojená s týdnem, s dvěmi nebo dokonce i se třemi týdny a jediné, co jim může rozrušit, je vliv výrazné studené fronty.
2: Nadprůměrné teploty zřejmě vydrží až do Medarda.
0: Pojďme dál, lebku svaté Zdislavy už jenom tak někdo neuvidí. Vystavená bude v bazilice v Jablonném v Podještědí jenom při sobotní pouti. Potom bude podle pražského arcibiskupa a administrátora litoměřické diecéze Stanislava Přibyla uschována.
4: Budeme sledovat její další kondici, to znamená je pod nějakým restaurátorským zásahem a potřebuje ještě nějakou dobu, než dokonale, bych řekl, vyschne a bude jasné, v jaké další kondici se bude nacházet.
0: Připomenu, že zloděj relikvii z baziliky ukradl 12. května, pak ji zalil do betonu a chtěl pohřbít v řece. Policie ho ale zatkla a lebku zachránila. Vášeň pro přírodní suvenýry se jí nevyplatila. Francouzská turistka si na dovolené v Sardinii nazbírala na památku podle svých slov jenom pár maličkostí. Celníci ale v přístavu Porto Torres při opouštění ostrova načapali se skoro 40 kg písku, oblásků a mušlí. Všechny se teď vrátí na pláž, ale 69-leté ženě hrozí pokuta ve výši v přepočtu až 72 tisíc korun.
1: Hokejové mistrovství světa na rádiu Rockzone.
0: Druhá várka dnešních zápasů na hokejovém šampionátu je dohraná. Amerika celkem snadno přebruslila Rakousko a porazila ho vysoko 4-1. To Slováci byli Švédsku mnohem vyrovnanějším soupeřem, ale po skvěle nastartovaném vstupu do mistrovství měli zase pech. Dlouho se Severany drželi krok a prohrávali jen o gól 2-3. Na konci se ale trefil do prázdné brány ještě Oliver Ekman-Larsson. A tak to nakonec dopadlo 2-4. Nic na tom nezměnila ani závěrečná bitka, do které se vše v 10. minutě zapojila většina hráčů na ledě. Třetí várka zápasu začíná 20 minut po 8. To se Švýcarsko utká s Finskem a co je pro nás důležitější, Česko se postaví zatím nezdolatelné Kanadě. Držme palce. Sonny Rollins je po smrti. Legendární jazzový saxofonista, který se ovšem proslavil hlavně svou spoluprací s rockovými dinosaury z Rolling Stones, zemřel 25. května. Bylo mu 95 let. Se Stony spolupracoval konkrétně v roce 1981 a Mick Jagger si to nemohl vynachválit. Nejen podle něj se jednalo o jednu z nejuznávanějších a nejvlivnějších osobností americké hudby 20. století i dalších období. Pojďme ještě rychle na počasí, ono to vlastně bude stručný, protože nás čeká zítra vedro nad 30 a v noci vedro nad 15. A je to tady, vystartujeme další hodinku na Rádiu Rock Zone, jak vy velice dobře víte, tak tato hodinka je naplněná mimo jiného taky vašimi přáními, takže pokud máte nějaký tip na to, co bychom vám měli zahrát, tak neváhejte a pište na hrajeme@rockzone.cz nebo volejte do studia na 255 700 707, uvidíme, co s tím uděláme. Já to rozhodopádně odstartuju, posvím, tady jsou Offspring, You're Gonna Go Far Kids.
1: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

0: 50 marek nemám, ale naštěstí nepotřebuju a ani vy je nepotřebujete, pokud si dneska chcete nechat zahrát nějaký song na přání. Můžete, ten čas právě nastal a já to hned teď krásně odpálím společně teda s Markem, abych byla upřímná, který jsem zavolal do studia na číslo 255 700 707 a nechal si zahrát písničku od Rammsteinu. My jsme se domluvili, že Mainland by byla poměrně docela vhodná, pravda je taková, že on snad ani jinou nechtěl.
1: Hrajeme na přání, je nejvyšší čas zavolat 255 700 707.

0: Můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
1: Novinka. Exkluzivně na Rádio Rockzone.
2: Tak a než se pustíme do vašich dalších přání, tak je tady z Bruslu čerstvá novinka od kapely Europe, jmenuje se One on One a pochází z jejich chystaného alba Come This Madness, který vyjde v září.

Tak tohle byla z Brusu nová novinka od kapely Europe, jmenuje se One on One a určitě ji ještě hodně uslyšíte teď, ale pojďme zase k klasice. Zavolal mi sem Pepa, který si přál nechat zahrát AC/DC pro vás, pro všechny, který v tuhle chvíli posloucháte, abyste měli pěkný večer. Tak k tomu se musím jenom přidat.

0: Ač pořád nekonečný koncert už dávno skončil, jeden živáček jsem si pro vás ještě vyšetřila, tohle to byl Lenny Kravitz, You're Gonna Go My Way, ale jinak pokračujeme samozřejmě v songách na vaše přání a v tuhle chvíli je to na přání Lukyho, který poprosil o Papa Roach pro všechny, co jsou v tuhle chvíli za volantem, protože on je za ním taky, tak jezděte opatrně a tady to máte.
1: Gorillaz vydali smutnou desku, plnou truchlení, zámrtvé kamarády a navíc je v nich ale přítomna vůně orientu, hlavně indické kultury. Vedle základního vydání vyšla exkluzivní verze, která obsahuje navíc i další 4 skladby, které se do původního konceptu založeném na uzavřeném cyklu písní nehodily a vystupují na nich i místní indiční muzikanti. My si Gorillaz dáme večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
1: Má tvoje oblíbená kapela na to dostat se až na vrchol žebříčku? Právě tvůj hlas může rozhodnout o tom, kdo ovládne další Českou desítku s Aňou. Poslouchej Českou desítku s Aňou každou středu v 9 večer a v repríze v sobotu ve stejný čas. Mladá hudba, která si zaslouží tvoji pozornost. To je Česká desítka s Aňou na Rádiu Rock Zone.
2: Ano, ale teď už hrajeme na přání a tentokrát je to na přání Jany, která zdraví úplně všechny, kteří mají už volna, můžou si užívat. Good Charlotte!

0: Amen a Hailstorm, ty nám tak trochu oficiálně ukončili, dnešní pořad hrajeme na přání, ale vlastně jedno přání mi tady ještě zůstalo, takže to samozřejmě vyplním, zavolal si sem Jirka, hezky jsme si popovídali, doufám, že se příště napojíme znova, no a Jirka si přál nechat zahrát pro všechny, kteří v tuhle chvíli poslouchají Red Hot Chili Peppers, tak to samozřejmě ještě spojíme, no a pokud se na vás dneska nedostalo, tak vůbec nezoufejte, protože hned úderem 9. hodiny dopolední startuje u nás na Radio Rock Zone pořad Objednej si svůj song s Tomášem, no a samozřejmostí je večer, pořád hrajeme na přání mezi 7 a 8 hodinou, stejně jako dneska, ovšem zítra už to bude se Šimonem. Tak tolik vaše poslední přání, Red Hot a Higher Ground.
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: naprosto pohodovém a vyklidněném, až trochu řekla bych melancholickém tempu jsme se přiblížili k 8 hodině večerní. Tohle byly skočky Travis, Why Does It Always Rain On Me. Tak my se toho deště asi pravděpodobně jen tak nedočkáme, ale i takové dny prostě přicházejí. Co se týče dnešního večera, tak to si myslím, že už máte celkem rozhodnuto, co budete dělat. My máme před sebou taky celkem jasný plán. Půjdeme se podívat na čerství události z domova i ze světa. No já hned takhle na úvod musím oznámit, že první barážový duel fotbalový je u konce. Baník Ostrava celkem nepřekvapivě porazil Táborsko 3-0 a v odvetě tak bude mít mnohem lepší výchozí pozici. Někdo ji prostě mít musí. Co se týče klubů dneska, tak něco se přeci jenom děje. Jestli ještě pořád máte maličkou chuť vyrazit někam za muzikou, mrkněte na naše webovky a na naše sociální sítě. Určitě si vyberete a my už jdeme na všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Teploty u nás se zase činily. Tenista Vít Kopřiva se doslova propotil k výhře a alkohol zahájili pivokalypsu. Česko je pařák jako málo kdy jindy. Čtvrtým dnem po sobě padaly u nás teplotní rekordy. Nové maximum pro 26. květen má po dnešku skoro 50 míst ze zhruba 170, kde se dlouhodobě měří. Největší hit byl zase v Doksanech na Litoměřicku, a sice 32,7 stupně. Víc než 31 stupňů teploměr ukázal ještě ve Strážnici na Hodonínsku, na stanici Plzeň-Bolevec, ve Staňkově na Domažlicku a v Tuhani na Mělnicku. Co s agresivním slonem? Tak přesně to teď řeší zlínská zoo. Samec slona afrického jménem Jack tam v pátek zaútočil na slonici, která posléze zemřela. A tak je jasné, že v zahradě nezůstane, jak potvrdil i ředitel Roman Horský.
2: Jack je oddělený, bude oddělený i po celou tu dobu od našich samic. Budeme dál konzultovat ten osud toho Jacka, hledat umístění, protože u nás pravděpodobně uplatnění další mít nebude.
0: Od Jacka si zoo slibovala přirozené rozmnožování. 33-letý samec byl navíc považován za přátelské a socializované zvíře. Co mu přelítlo přes chobot, odborníci pořád nechápou. Dovolená je pro Čechy drahou záležitostí, proto je dobré vědět, že pro našince s příjmy v českých korunách letos nejvíc zlevnily všeobecně Asie a pak také Velká Británie a Švédsko. Jsou ale i země, kde si podle hlavního ekonoma XTB Pavla Peterky výskat nebudeme.
3: Naopak nejdražší vyjde Turecko. I přes výrazné oslabení liry o 19% je cena dovolené v Turecku vysoká kvůli vysoké inflaci, která dosáhla 32%.
0: Hloubš do kapsy sáhneme také v Maďarsku, v Latinské Americe a v Austrálii.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Vít Kopřiva si na pařížské Antuce pěkně máknul. V rekordních vedrech, které spalují i francouzskou metropoli, strávil český tenista na kurtě Roland Garros víc než 4 hodiny. Nakonec postoupil po druhé za sebou do druhého kola tohoto prestižního turné. S vypětím všech sil porazil domácího hráče Corentina Muteta 6-3, 5-7, 6-4, 3-6 a 6-3. Do dalších kol naopak neprošly nasazená 12 Linda Nosková ani Linda Fruvertová, která do hlavní soutěže prošla z kvalifikace. Alkohol spustil pivokalypsu. Kapela natočila s pomocí umělé inteligence nový klip k songu Máme dar, ve kterém se pivní vlna valí světem a utéct před ní nemůže nikdo. Skupině pomohla produkční společnost The Tenerife Producer a výsledkem jejich snažení najdete už teď na našem webu v rokových zprávách. Nejen o pivokalypse, ale o všem možném si s nimi můžete promluvit po koncertech, kterých alkohol chystá dost. Hned 29. května se třeba objeví na open air scéně za Plzeň s tím nákupákem Plaza. Tak a pojďme ještě na počasí, tak to bude lenivé a bude vybízet k nic nedělání, protože čekáme jasnou nebo skoro jasnou oblohu, ani v noci se příliš neochladíme, teploty klesnou jenom něco málo k 15. A co se týče zítřejšího dne, počítejte zase stropy, teploty vylezou na 31, na jihu Moravy až 33 stupňů a k tomu bude opět jasno. Teď už víte všechno, co byste vědět měli, akorát netušíte, co si pustíme za muziku, protože máme před sebou ještě jednu společnou vysílací hodinku a tak si dáme třeba tři ségry a taky Linkiny Somewhere I Belong hned teď na začátek. Hezký podvečer.
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Do klasiky, která nikdy nezestárne a pořád bude znít jako nová, se bezesporu řadí i tahle peska od kapely Sweet Fox on the Run. Vypráví o faninkách, které si nemůžou pomoct a pořád běhají za kapelami, protože krásným ženským se sice u nás říká kočky, ale v Anglii to jsou lišky. Fox on the Run. No jestli vy někam teď běžíte, tak já bych si tak tipla, že polovina národa v tuhle chvíli peláší k nějakým televizním obrazovkám nebo k plátnům, protože za pár minut, konkrétně za 4, začne utkání na mistrovství světa v hokeji mezi českým týmem a favorizovanou Kanadou. Kromě té jistoty, že ano, nejsme v tomto utkání zrovna velkým favoritem, tak víme třeba také to, že tenhle zápas odchytá Dominik Pavlát. Česká jednička Josef Kořenář totiž pořád ještě není v pořádku, takže se ve bráně neukáže. Trenéři nasadí taky 8 obránců a 12 útočníků. Hrát nebudou forwardi Michal Kovařčík a taky Jan Mandát. Utkání začíná, ano, za 3,5 minuty. Držme palce, ať už to dopadne, jak to dopadne. Jistota je jedna. Někdo vyhraje a ten druhej prohraje.
1: Někdy je backstage zajímavější než samotný koncert. Co se děje v zákulisí a mimo pódia, nejen u rockových hvězd, to pro vás zjišťuju každý čtvrtek od 13 hodin. Pravidelný host pořadu Odposlech Toma Fredeho na rádiu Rockzone.
2: Novinka exkluzivně na rádiu Rockzone.
0: No a tohle už jsou Revivalist a jejich Heartstop. Krásný poslech.

0: Takhle přesně to vypadá, když se Apokalyptika vezme do palců Metallicu a The Unforgiven v živém podání. Ano, je to naprosto neodpustitelné, že v zimě mrzne a sněží a v létě je vedro a svítí slunce. My se na to za chviličku podíváme podrobně. Ještě než k tomu přistoupím, mám ale musím říct dobrou zprávu. V 8. minutě první třetiny zápasu na mistrovství světa Česko-Kanada vede Česká republika v tuhle chvíli 1-0. Tak snad to pánům chvíli vydrží.
1: Rádio Rock Zone, počasí.
0: Ano, krásně jsme jim zatleskali, jsem zvědavá, jestli si tlesknete i při předpovědi počasí, co se týče dnešního dne, tam už nic říkat nebudu, to nemá smysl, protože u konce zítra teploty vystoupají někam k 30 stupňům Celsia, ve čtvrtek by měly vylézt už jenom k 24, to je takové pití ochlazeníčko, ovšem od pátku budou zase stoupat, v sobotu v neděli počítejte, že se přiblížíme k 30, no a v neděli už můžou přijít údajně i nějaké ty bouřky, které by snad mohly alespoň na jeden, dva dny ty teploty srazit k něčemu tak takovému normálnějšímu, to znamená třeba k 21, 22 stupňům. Jestli se to stane, to je otázka. Jistotou je, že si teď dáme Slash Miles Kennedyho a Conspirators Call of the Dogs.
2: Gorillaz vydali smutnou desku, plnou truchlení za mrtvé kamarády a navíc je v nich ale přítomna vůně orientu, hlavně indické kultury. Vedle základního vydání vyšla exkluzivní verze, která obsahuje navíc i další 4 skladby, které se do původního konceptu založeném na uzavřeném cyklu písní nehodily a vystupují na nich i místní indiční muzikanti. My si Gorillaz dáme večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Já nevím, jestli z téhle pecky máte úplně stejný pocit jako já, ale mně to připadá, že při ní se ty panáky prostě nalejvají úplně sami. Samovolně. Sami od sebe. Prostě sami. Blacky Sabek, I'm with the band. No a my jsme se pomalu, ale jistě dostali skoro k 8:45, což znamená, že jsme na konci naší společné večerní rádiové jízdy. Já vám děkuju za pozornost, doufám, že jste si to užili a než se úplně na férovku rozloučím, tak vám musím připomenout, pokud zrovna nemáte přístup k ničemu, jenom k našemu rádiu, což vás samozřejmě šlechtí, že Česko vede v tuhle chvíli nad Kanadou 1-0, což je velice příjemný výsledek, kéž to chvíli vydrží. Mějte se krásně. Zase někdy.
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Sejdem se na Rock Doku a bude nám do skoku. Budou tam Portless a taky Pankáči, pověstní totáči. Party Rádia Rock Zone 11. června na lodi Cargo Gallery na Smíchově. Vstup

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Dominik Feri je z toho venku, policie šetří hákové kříže v Chebu a fotbalista Dominik Pech se do Slavie nevrátí. Jsou tady další zprávy a s nimi Zuzana Dastychová. Dominik Feri je volný. Teplický soud vyhověl žádosti bývalého poslance a propustil ho z vězení na podmínku. Zkušební dobu mu přitom stanovil na 3 roky. Jeho rozhodnutí je navíc v tuto chvíli pravomocné. Psycholožka z věznice řekla, že Feriho osobnost je vyrovnaná a další pobyt za mřížemi k nelibosti zástupce poškozených nedoporučila. Feri byl v roce 2023 odsouzen za 2 znásilnění a 1 pokus o něj. Policisté v Chebu vyšetřují hákové kříže. Ty v tomto západočeském městě někdo nastříkal výraznou červenou barvou na výlohy tamního svazu Němců. Stalo se to minulé úterý a pachatel tak způsobil škodu ve výši zhruba 5 000 korun. Za poškození cizí věci a podněcování k nenávisti mu hrozí až 3 leté vězení. Průměrná délka života ve Spojených státech hlásí rekord. Vyšplhala se až na 79 let, což se nikdy předtím nestalo. Stojí zatím prý hlavně úbytek lidí závislých na drogách a zásadní pokles kriminality. Přesto ale podle naší zpravodajky Hedviky Miller Spojené státy v tomto ohledu pořád zaostávají za Evropou.
2: Za tímto přelomovým výsledkem tak stojí úspěšný boj s vnitřními krizemi země. Statistiky tady poprvé po dekádách hlásí úbytek smrtelných předávkování drogami. Klesá počet vražd. Svůj pozitivní účinek mají i nové léky na obezitu. Amerika tímto číslem ale pouze smazala předchozí propady. Dál zůstává zhruba 3 roky za evropským průměrem. Tam jsou premianty Itálie a Španělsko, kde se lidé dožívají 83 až 84 let. Ze Spojených států Hedvika Miller.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Talentovaný odchovanec Slavie jí definitivně zamával. Fotbalový záložník Dominik Pech opouští sešívané a přestupuje do švýcarského klubu Young Boys Bern. Tam ostatně také v uplynulé sezóně hostoval. 19-letému sportovci se v cizině daří a tak klub uplatnil právo na jeho trvalý odkup. Pech s Young Boys podepsal smlouvu do roku 2030. A pojďme se ještě podívat na počasí. Také zítra se pěkně zahřejeme. Čeká nás jasná nebo polojasná obloha a rtuť teploměru vyleze povětšinou těsně nad 30. Na jihu Moravy může být až 33 stupňů.
0: Radio Rock Zone. Muzika na tělo.

Gorillaz vydali smutnou desku plnou truchlení za mrtvé kamarády a navíc je v nich ale přítomna vůně orientu, hlavně indické kultury. Vedle základního vydání vyšla exkluzivní verze, která obsahuje navíc i další 4 skladby, které se do původního konceptu založeném na uzavřeném cyklu písní nehodily a vystupují na nich i místní indičtí muzikanti. My si Gorillaz dáme večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Petr Pavel žalobu pořád nevylučuje. Slovenský pastevec útok krávy nepřežil a tenistka Sára Bejlek má před sebou těžký úkol. Jsou tady další zprávy a s nimi Zuzana Dastychová. Petr Pavel má kompetenční žalobu připravenou. Prezident ji chce použít ve chvíli, kdy ho vláda nezařadí do delegace na červencový summit NATO v Ankaře. Jak ale v rozhovoru pro Blesk zdůraznil, doufá, že to nebude potřeba. Pro něj je důležité, aby hlava státu nebyla nikdy rukojmím vlády. Dojíždějící do Prahy čeká zase problém. Příměstské vlaky okolo metropole budou mít od června velkou výluku. Můžou za to opravy Masarykova nádraží v centru města. Mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová upozorňuje, že národní dopravce zkrátí spoje ve dvou hlavních směrech.
2: Vlaky do Kralup nad Vltavou a do Kladna budou shodně začínat a končit ve stanici Praha Bubny a nebudou zajíždět přes Negraliho viadukt na Masarykovo nádraží. Dílčím úpravám dojde také u linky R40 Praha Poděbrady Kolín.
1: Většina změn bude platit až do příštího roku. Slovenská kráva zabíjela. Pastevec, na kterého zaútočila u našich sousedů, totiž vážným zraněním podlehl. Tragický incident se odehrál v obci Gemer, když muž pásl na louce dobytek. Proč se to stalo, zatím nikdo neví. Jisté ale je, že krávy přestávají mít s lidmi trpělivost. Podobně totiž nedávno napadla jedna z nich turistku také v sousedním Rakousku. Stádo krav tam připravilo o život 67-letou ženu. Její o 2 roky mladší manžel utrpěl těžká zranění.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Sáru Bejlek čeká velký oříšek. Česká tenistka se ve středu utká v druhém kole Roland Garros s velkou favoritkou. 20-letá rodačka z Hrušovan nad Jevišovkou se bude muset na pařížském kurtu poprat s tamnější 4-násobnou šampionkou a světovou trojkou Polkou Igou Świątekovou. Silné soupeřky se ale naše hráčka nebojí. Jak sama řekla, nejhorší, co se může stát, je, že dostane 2x6-0. Ale ani to není konec světa. A na závěr přidám ještě předpověď počasí. Ve středu nás čeká zase hic. Bude jasno až polojasno s teplotami až do 31 stupňů. Na jihu Moravy může vyšplhat rtuť teploměru dokonce až k 33.
0: Rádio Rock Zone. Muzika na tělo.

Gorillaz vydali smutnou desku, plnou truchlení, zámrt tvé kamarády a navíc je v nich ale přítomna vůně Orientu, hlavně indické kultury. Vedle základního vydání vyšla exkluzivní verze, která obsahuje navíc i další 4 skladby, které se do původního konceptu založeném na uzavřeném cyklu písní nehodily a vystupují na nich i místní indiční muzikanti. My si Gorillaz dáme večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Dominik Feri je z toho venku, policie šetří hákové kříže v Chebu a fotbalista Dominik Pech se do Slavie nevrátí. Jsou tady další zprávy a s nimi Zuzana Dastychová. Dominik Feri je volný. Teplický soud vyhověl žádosti bývalého poslance a propustil ho z vězení na podmínku. Zkušební dobu mu přitom stanovil na 3 roky. Jeho rozhodnutí je navíc v tuto chvíli pravomocné. Psycholožka z věznice řekla, že Feriho osobnost je vyrovnaná a další pobyt za mřížemi k nelibosti zástupce poškozených nedoporučila. Feri byl v roce 2023 odsouzen za 2 znásilnění a 1 pokus o něj. Policisté v Chebu vyšetřují hákové kříže. Ty v tomto západočeském městě někdo nastříkal výraznou červenou barvou na výlohy tamního svazu Němců. Stalo se to minulé úterý a pachatel tak způsobil škodu ve výši zhruba 5 000 korun. Za poškození cizí věci a podněcování k nenávisti mu hrozí až 3 leté vězení. Průměrná délka života ve Spojených státech hlásí rekord. Vyšplhala se až na 79 let, což se nikdy předtím nestalo. Stojí zatím prý hlavně úbytek lidí závislých na drogách a zásadní pokles kriminality. Přesto ale podle naší zpravodajky Hedviky Miller Spojené státy v tomto ohledu pořád zaostávají za Evropou.
2: Za tímto přelomovým výsledkem tak stojí úspěšný boj s vnitřními krizemi země. Statistiky tady poprvé po dekádách hlásí úbytek smrtelných předávkování drogami. Klesá počet vražd. Svůj pozitivní účinek mají i nové léky na obezitu. Amerika tímto číslem ale pouze smazala předchozí propady. Dál zůstává zhruba 3 roky za evropským průměrem. Tam jsou premianty Itálie a Španělsko, kde se lidé dožívají 83 až 84 let. Ze Spojených států Hedvika Miller.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Talentovaný odchovanec Slávie jí definitivně zamával. Fotbalový záložník Dominik Pech opouští sešívané a přestupuje do švýcarského klubu Young Boys Bern. Tam ostatně také v uplynulé sezóně hostoval. 19-letému sportovci se v cizině daří a tak klub uplatnil právo na jeho trvalý odkup. Pech s Young Boys podepsal smlouvu do roku 2030. A pojďme se ještě podívat na počasí. Také zítra se pěkně zahřejeme. Čeká nás jasná nebo polojasná obloha a rtuť teploměru vyleze povětšinou těsně nad 30. Na jihu Moravy může být až 33 stupňů.
0: Radio Rock Zone. Muzika na tělo.

Oya, Edidi, Erori.

0: Album před půlnocí. Každý večer v 11 s Martinem Celarem na rádiu Rockzone.
1: Now are you picking this up?

my opinion.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Petr Pavel žalobu pořád nevylučuje. Slovenský pastevec útok krávy nepřežil a tenistka Sára Bejlek má před sebou těžký úkol. Jsou tady další zprávy a s nimi Zuzana Dastychová. Petr Pavel má kompetenční žalobu připravenou. Prezident ji chce použít ve chvíli, kdy ho vláda nezařadí do delegace na červencový summit NATO v Ankaře. Jak ale v rozhovoru pro Blesk zdůraznil, doufá, že to nebude potřeba. Pro něj je důležité, aby hlava státu nebyla nikdy rukojmím vlády. Dojíždějící do Prahy čeká zase problém. Příměstské vlaky okolo metropole budou mít od června velkou výluku. Můžou za to opravy Masarykova nádraží v centru města. Mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová upozorňuje, že národní dopravce zkrátí spoje ve dvou hlavních směrech.
2: Vlaky do Kralup nad Vltavou a do Kladna budou shodně začínat a končit ve stanici Praha Bubny a nebudou zajíždět přes Negraliho viadukt na Masarykovo nádraží. Dílčím úpravám dojde také u linky R40. Praha Poděbrady Kolín.
1: Většina změn bude platit až do příštího roku. Slovenská kráva zabíjela. Pastevec, na kterého zaútočila u našich sousedů, totiž vážným zraněním podlehl. Tragický incident se odehrál v obci Gemer, když muž pásl na louce dobytek. Proč se to stalo, zatím nikdo neví. Jisté ale je, že krávy přestávají mít s lidmi trpělivost. Podobně totiž nedávno napadla jedna z nich turistku také v sousedním Rakousku. Stádo krav tam připravilo o život 67-letou ženu. Její o 2 roky mladší manžel utrpěl těžká zranění.
0: Posloucháte Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Sáru Bejlek čeká velký oříšek. Česká tenistka se ve středu utká v druhém kole Roland Garros s velkou favoritkou. 20-letá rodačka z Hrušovan nad Jevišovkou se bude muset na pařížském kurtu poprat s tamnější 4-násobnou šampionkou a světovou trojkou Polkou Igou Świątekovou. Silné soupeřky se ale naše hráčka nebojí. Jak sama řekla, nejhorší, co se může stát, je, že dostane 2x6-0. Ale ani to není konec světa. A na závěr přidám ještě předpověď počasí. Ve středu nás čeká zase hic. Bude jasno až polojasno s teplotami až do 31 stupňů. Na jihu Moravy může vyšplhat rtuť teploměru dokonce až k 33.
0: Rádio Rock Zone. Muzika na tělo.

nového u Foo Fighters, nový bubeník Alan Rabin a nové, už 12. album Your Favorite Toy. Je to nejkratší deska, kterou kdy natočili, protože má jen 36 minut. Je také v mnoha ohledech nejsyrovější, však se také nahrávala u Grohu doma, takže si na ní mohla chvíli zahrát i Daveova dcera Harper na baskytaru. Ohlas alba je celkem příznivým. Posuďte sami, až ho uslyšíte večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Dominik Feri je z toho venku, policie šetří hákové kříže v Chebu a fotbalista Dominik Pech se do Slavie nevrátí. Jsou tady další zprávy a s nimi Zuzana Dastychová. Dominik Feri je volný. Teplický soud vyhověl žádosti bývalého poslance a propustil ho z vězení na podmínku. Zkušební dobu mu přitom stanovil na 3 roky. Jeho rozhodnutí je navíc v tuto chvíli pravomocné. Psycholožka z věznice řekla, že Feriho osobnost je vyrovnaná a další pobyt za mřížemi k nelibosti zástupce poškozených nedoporučila. Feri byl v roce 2023 odsouzen za 2 znásilnění a 1 pokus o něj. Policisté v Chebu vyšetřují hákové kříže. Ty v tomto západočeském městě někdo nastříkal výraznou červenou barvou na výlohy tamního svazu Němců. Stalo se to minulé úterý a pachatel tak způsobil škodu ve výši zhruba 5 000 korun. Za poškození cizí věci a podněcování k nenávisti mu hrozí až 3 leté vězení. Průměrná délka života ve Spojených státech hlásí rekord. Vyšplhala se až na 79 let, což se nikdy předtím nestalo. Stojí zatím prý hlavně úbytek lidí závislých na drogách a zásadní pokles kriminality. Přesto ale podle naší zpravodajky Hedviky Miller Spojené státy v tomto ohledu pořád zaostávají za Evropou.
2: Za tímto přelomovým výsledkem tak stojí úspěšný boj s vnitřními krizemi země. Statistiky tady poprvé po dekádách hlásí úbytek smrtelných předávkování drogami. Klesá počet vražd. Svůj pozitivní účinek mají i nové léky na obezitu. Amerika tímto číslem ale pouze smazala předchozí propady. Dál zůstává zhruba 3 roky za evropským průměrem. Tam jsou premianty Itálie a Španělsko, kde se lidé dožívají 83 až 84 let. Ze Spojených států Hedvika Miller.
0: Posloucháte Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Talentovaný odchovanec Slávie jí definitivně zamával. Fotbalový záložník Dominik Pech opouští sešívané a přestupuje do švýcarského klubu Young Boys Bern. Tam ostatně také v uplynulé sezóně hostoval. 19-letému sportovci se v cizině daří a tak klub uplatnil právo na jeho trvalý odkup. Pech s Young Boys podepsal smlouvu do roku 2030. A pojďme se ještě podívat na počasí. Také zítra se pěkně zahřejeme. Čeká nás jasná nebo polojasná obloha a rtuť teploměru vyleze povětšinou těsně nad 30. Na jihu Moravy může být až 33 stupňů.
0: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

Celé nového u Foo Fighters, nový bubeník Alan Rabin a nové, už 12. album Your Favorite Toy. Je to nejkratší deska, kterou kdy natočili, protože má jen 36 minut. Je také v mnoha ohledech nejsyrovější, však se také nahrávala u Grohu doma, takže si na ní mohla chvíli zahrát i Daveova dcera Harper na baskytaru. Ohlas alba je celkem příznivým. Posuďte sami, až ho uslyšíte večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Petr Pavel žalobu pořád nevylučuje. Slovenský pastevec útok krávy nepřežil a tenistka Sára Bejlek má před sebou těžký úkol. Jsou tady další zprávy a s nimi Zuzana Dastychová. Petr Pavel má kompetenční žalobu připravenou.